hvězdář jménem Kepler ti odkázal svůj snář a Galileo Braille a Shakespeare kalamář a z Picassova plátna se šklebí tvoje tvář. Sám na sebe se díváš, ten Picasso hord uhád, co já tak dobře vím. Tak rád bys se vším praštil, jo, na mou duši vším. Tvým čelem táhnou vrásky, jak vědmi povětřím. Ne, ty si nezazpíváš. To jsi přitom dostal zpěvník andělů na kůru. Jsi na vrcholu slávy a proto v ažuru. A přesto po tvou kůži, jak pilou spod kůru.

scháníš larvy a sidol na zobák. A přesto valem chřadne, jak obyčejný pták. Co mu asi schází? Co scházelo tvým dcerám, proč řekli, že jsi lhář? Dnes v pohraničí učí, jak zvládnout slabikář. A místní lidé tvrdí, že matná svatozář.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou, přeji příjemný poslech. Českem se šíří vlna podvodných SMS zpráv zneužívajících jméno VZP. Cílem jsou bankovní účty. Podvodníci rozesílají zprávy s výzvou k úhradě fiktivního nedoplatku a odkazem na věrohodně vypadající falešný web pojišťovny. Tam pod záminkou zobrazení detailů dluhu žádají přihlášení přes bankovní identitu, čímž se snaží získat přístup k financím oběti nebo jejím jménem sjednat úvěry. Všeobecná zdravotní pojišťovna před těmito praktikami důrazně varuje, podobné výzvy s odkazy nikdy neposílá a doporučuje na ně neklikat ani nezadávat žádné údaje. Lidé si mohou případné nedoplatky bezpečně ověřit v oficiální aplikaci Moje VZP nebo na pobočkách. Elektronická evidence tržeb se příští rok definitivně vrátí. Příslušný zákon podepsal prezident Petr Pavel. Vláda si od znovu zavedení EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Prezident Pavel také podepsal spornou novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Hlava státu má své výhrady. Podle prezidenta je ale na místě dát zákonu šanci.
2: Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit, že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci.
1: Prezident naopak vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle Pavla je proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Prezident také nepodepsal spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. České školství zůstává otloukánkem. Rada vysokých škol upozorňuje, že nemá dost prostředků na přípravu na nastupující silné ročníky středoškoláků, kteří se budou hlásit na vysoké školy. Návrh rozpočtu pro vysoké školy a na výuku na rok 2027 je podle rady nedostatečné. Financování výzkumu je fakticky zmražené. Šetření v těchto oblastech podle rady omezí ekonomický i společenský rozvoj Česka. Na podfinancování vysokých škol upozorňují experti dlouhodobě. Podle rady je přijatelné, aby stát deklaroval vzdělávání, vědu a výzkum jako předpoklad konkurenceschopnosti a hospodářského růstu Česka, ale státní rozpočtová politika tomu neodpovídá. Senioři si v Plzni vyzkouší nový cirkus. O kurzy s žonglováním nebo prací s obručí je velký zájem. Cílem je radost z pohybu, učení nových dovedností a společné setkávání.
3: Plzeňské centrum nového cirkusu Cirkulárium připravilo od října lekce tak, aby je mohli absolvovat lidé bez ohledu na věk, kondici nebo předchozí zkušenosti. Účastníci si kromě žonglování a obruče vyzkoušejí také balanční cvičení i jednoduché akrobatické prvky. Zájem o program je už před jeho zahájením, kdy byla obsazena většina míst v podzimním kurzu. Lekce potrvají do poloviny prosince a pro přijaté účastníky jsou zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Podvodník vylákal z Revolutu data stovek klientů a teď firmu vydírá. Útočník zneužil oficiální e-mail italského státního úřadu a přes falešné žádosti získal citlivé údaje bezmála 700 zákazníků. Mezi zasaženými jsou i známé osobnosti z kryptoměnového světa, které kvůli zveřejněným adresám a kopiím pasů čelí bezpečnostním rizikům. Vyděrač požaduje výkupné, případem se teď zabývá britský dozorový úřad i policie. Bude polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.

0: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Evropská unie chce bezpečný online svět pro děti. Komise proto navrhla zákaz sociálních sítí do 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Cílem takzvaného EU Kids Act je posílit bezpečnost dětí na internetu v Unii a přehodit odpovědnost na platformy a vývojáře. Ti budou muset prokazovat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné od samého počátku. V návrhu chce Evropská komise na sítích zákaz návykových funkcí, zákaz nekonečného scrollování a zákaz notifikací v noci během hodin určených ke spánku. Kromě toho musí být AI společníci a chatboti ve výchozím nastavení vypnutí a nesmějí napodobovat mezilidské vztahy způsobem, který vytváří emocionální závislost. Samosprávy se hlásí o slovo. Vadí jim obcházení obcí při přípravě zákonů. Sdružení místních samospráv proto žádá, aby se zákony, které se obcí týkají, připravovaly po konzultacích se zástupci obcí. Účastníci se na tom shodli na celostátním sněmu v Karlových Varech. S tím souhlasí i předseda senátu Miloš Vystrčil, podle kterého se do rukou zákonodárců dostávají často předpisy, které vznikají bez podkladů a bez zdůvodnění. Zástupci obcí se také vyslovili proti jejich nucenému slučování. Podle senátorky Jany Mračkové Vildumecové hrozí, že pokud by se obce sloučily, tak by v nich nebyl kulturní a spolkový život. Policie ji na Znojemsku zaměstnal zdrogovaný motorkář. V obci se proháněl rychlostí přes 140 km za hodinu. Byl pod vlivem drog, navíc nesmí řídit až do roku 2034. Muž skončil v celé. Hlídka motorkáře chtěla zastavit, protože spolujezdkyně měla jenom cyklistickou přilbu. Honičku, jak z akčního filmu, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
1: Ve snaze policistům uniknout sjel také na polní cestu. Ani tam však se silničním motocyklem dlouho nevydržel a brzy se vrátil na silnici. Při odbočování ale udělal chybu, které hlídka využila. Policisté jej předjeli, zablokovali mu další cestu a následně ho za použití donucovacích prostředků zadrželi.
0: Při následné kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u muže nepřetržitě řetězí už od roku 2013. Motorkář je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vadí mu politizace úřadů i krácení pravomocí hradu. Hlava státu kritizuje, že zásadní reforma prošla jako poslanecký návrh bez řádného připomínkového řízení a odborné debaty. Norma podle Pavla oslabuje nezávislost státní správy a usnadňuje čistky úředníků po volbách. Navíc mu protiústavně odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předloha má úředníky převést pod běžný zákoník práce, usnadnit výpověď a zrušit tříměsíční ochranu lhůtu s náhradou mzdy. Zákon se vrací do sněmovny, kde má vládní koalice ANO, SPD a motoristů dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Opozice už avizovala stížnost k ústavnímu soudu. Spojené státy mají zbraně ve vesmíru. Podle expertů může jít o začátek éry orbitálních válek. Washington tímto krokem zásadně mění svůj dosavadní přístup k mezinárodní bezpečnosti.
2: Pentagon potvrdil nasazení obranných systémů s cílem chránit své satelity před Ruskem a Čínou. Nepřátelskou techniku by měli dokázat ochromit nebo vyřadit z provozu. Další podrobnosti ale zatím tají. Podle bezpečnostních analytiků se tak oběžná dráha oficiálně stává novým bojištěm. To neodpovídá dosavadním kosmickým mírovým dohodám. Experti varují, že případný konflikt nad našimi hlavami by mohl okamžitě vyřadit globální navigaci, bankovní systémy i internetové připojení. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Čekáme polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit i déšť nebo přehánky. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje ve vašem televizoru.
2: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. V kraji klid však býval čas, kdy rýstu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýv zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýd strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane. Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Reed. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane. Tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řekl už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řekl nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív. A v salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane. Bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli 6 poctivých ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít, měl v očích chladnej cejn. A v salonu byl mrtvej klid, on jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si polochu, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jízvu na boku a mý jméno je Shane.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslal.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Kde

0: Český impuls. Zprávy v pět.
1: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Přeji příjemný poslech. Českem se šíří vlna podvodných SMS zpráv zneužívajících jméno VZP. Cílem jsou bankovní účty. Podvodníci rozesílejí zprávy s výzvou k úhradě fiktivního nedoplatku a odkazem na věrohodně vypadající falešný web pojišťovny. Tam pod záminkou zobrazení detailů dluhu žádají přihlášení přes bankovní identitu, čímž se snaží získat přístup k financím oběti nebo jejím jménem sjednat úvěry. Všeobecná zdravotní pojišťovna před těmito praktikami důrazně varuje. Podobné výzvy s odkazy nikdy neposílá a doporučuje na ně neklikat ani nezadávat žádné údaje. Lidé si mohou případné nedoplatky bezpečně ověřit v oficiální aplikaci Moje VZP nebo na pobočkách. Elektronická evidence tržeb se příští rok definitivně vrátí. Příslušný zákon podepsal prezident Petr Pavel. Vláda si od znovu zavedení EET slibuje narovnání podnikatelského prostředí a také dodatečný výnos přes 14 miliard korun ročně. Prezident Pavel také podepsal spornou novelu stavebního zákona, která má urychlit a usnadnit povolování staveb. Hlava státu má své výhrady. Podle prezidenta je ale na místě dát zákonu šanci.
2: Mezi uváděnými argumenty je, že černé stavby půjde snáze dodatečně povolit, že nejkvalitnější zemědělská půda bude méně chráněná, že mlčení dotčeného orgánu v řízení znamená souhlas. Chápu, že některé obavy se nemusí vyplnit. Pokud zákon skutečně pomůže zrychlit stavební řízení, chci být konstruktivní a dát mu šanci.
1: Prezident naopak vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle Pavla je proti doporučení Evropské komise lépe chránit vedoucí úředníky před politickými zásahy. Prezident také nepodepsal spornou novelu, kterou ho chce vládní koalice připravit o pravomoc pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. České školství zůstává otloukánkem. Rada vysokých škol upozorňuje, že nemá dost prostředků na přípravu na nastupující silné ročníky středoškoláků, kteří se budou hlásit na vysoké školy. Návrh rozpočtu pro vysoké školy a na výuku na rok 2027 je podle rady nedostatečné. Financování výzkumu je fakticky zmražené. Šetření v těchto oblastech podle rady omezí ekonomický i společenský rozvoj Česka. Na podfinancování vysokých škol upozorňují experti dlouhodobě. Podle rady je nepřijatelné, aby stát deklaroval vzdělávání, vědu a výzkum jako předpoklad konkurenceschopnosti a hospodářského růstu Česka, ale státní rozpočtová politika tomu neodpovídá. Senioři si v Plzni vyzkouší nový cirkus. O kurzy s žonglováním nebo prací s obručí je velký zájem. Cílem je radost z pohybu, učení nových dovedností a společné setkávání.
3: Plzeňské centrum nového cirkusu Cirkulárium připravilo od října lekce tak, aby je mohli absolvovat lidé bez ohledu na věk, kondici nebo předchozí zkušenosti. Účastníci si kromě žonglování a obruče vyzkoušejí také balanční cvičení i jednoduché akrobatické prvky. Zájem o program je už před jeho zahájením, kdy byla obsazena většina míst v podzimním kurzu. Lekce potrvají do poloviny prosince a pro přijaté účastníky jsou zdarma. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Podvodník vylákal z Revolutu data stovek klientů a teď firmu vydírá. Útočník zneužil oficiální e-mail italského státního úřadu a přes falešné žádosti získal citlivé údaje bezmála 700 zákazníků. Mezi zasaženými jsou i známé osobnosti z kryptoměnového světa, které kvůli zveřejněným adresám a kopiím pasů čelí bezpečnostním rizikům. Vyděrač požaduje výkupné, případem se teď zabývá britský dozorový úřad i policie. Bude polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak, že...

Slyšíte je být? Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž. A žijte.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jí spán, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
1: Už to bude 5 let?
0: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
1: To má hodnotu tak 6.
0: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
1: A jo.
2: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Na začátku zpráv zdraví Honza Varga. Evropská unie chce bezpečný online svět pro děti. Komise proto navrhla zákaz sociálních sítí do 13 let. Teprve 15-letí by si mohli založit vlastní účet. Cílem takzvaného EU Kids Act je posílit bezpečnost dětí na internetu v Unii a přehodit odpovědnost na platformy a vývojáře. Ti budou muset prokazovat, že jejich služby jsou přiměřené věku uživatelů a bezpečné od samého počátku. V návrhu chce Evropská komise na sítích zákaz návykových funkcí, zákaz nekonečného scrollování a zákaz notifikací v noci během hodin určených ke spánku. Kromě toho musí být AI společníci a chatboti ve výchozím nastavení vypnutí a nesmějí napodobovat mezilidské vztahy způsobem, který vytváří emocionální závislost. Samosprávy se hlásí o slovo. Vadí jim obcházení obcí při přípravě zákonů. Sdružení místních samospráv proto žádá, aby se zákony, které se obcí týkají, připravovaly po konzultacích se zástupci obcí. Účastníci se na tom shodli na celostátním sněmu v Karlových Varech. S tím souhlasí i předseda Senátu Miloš Vystrčil, podle kterého se do rukou zákonodárců dostávají často předpisy, které vznikají bez podkladů a bez zdůvodnění. Zástupci obcí se také vyslovili proti jejich nucenému slučování. Podle senátorky Jany Mračkové Vildumecové hrozí, že pokud by se obce sloučily, tak by v nich nebyl kulturní a spolkový život. Policii na Znojemsku zaměstnal zdrogovaný motorkář. V obci se proháněl rychlostí přes 140 km za hodinu. Byl pod vlivem drog, navíc nesmí řídit až do roku 2034. Muž skončil v celé. Hlídka motorkáře chtěla zastavit, protože spolujezdkyně měla jenom cyklistickou přilbu. Honičku, jak z akčního filmu, popisuje policejní mluvčí Petr Vala.
1: Ve snaze policistům uniknout cíl také na polní cestu. Ani tam však se silničním motocyklem dlouho nevydržel a brzy se vrátil na silnici. Při odbočování ale udělal chybu, které hlídka využila. Policisté jej předjeli, zablokovali mu další cestu a následně ho za použití donucovacích prostředků zadrželi.
0: Při následné kontrole vyšlo najevo, že zákazy řízení se u muže nepřetržitě řetězí už od roku 2013. Motorkář je podezřelý ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o státních zaměstnancích. Vadí mu politizace úřadů i krácení pravomocí hradu. Hlava státu kritizuje, že zásadní reforma prošla jako poslanecký návrh bez řádného připomínkového řízení a odborné debaty. Norma podle Pavla oslabuje nezávislost státní správy a usnadňuje čistky úředníků po volbách. Navíc mu protiústavně odebírá pravomoc jmenovat vedoucí stálých misí při mezinárodních organizacích. Předloha má úředníky převést pod běžný zákoník práce, usnadnit výpověď a zrušit tříměsíční ochranu lhůtu s náhradou mzdy. Zákon se vrací do sněmovny, kde má vládní koalice ANO, SPD a motoristů dostatek hlasů na přehlasování prezidentského veta. Opozice už avizovala stížnost k ústavnímu soudu. Spojené státy mají zbraně ve vesmíru. Podle expertů může jít o začátek éry orbitálních válek. Washington tímto krokem zásadně mění svůj dosavadní přístup k mezinárodní bezpečnosti.
2: Pentagon potvrdil nasazení obranných systémů s cílem chránit své satelity před Ruskem a Čínou. Nepřátelskou techniku by měli dokázat ochromit nebo vyřadit z provozu. Další podrobnosti ale zatím tají. Podle bezpečnostních analytiků se tak oběžná dráha oficiálně stává novým bojištěm. To neodpovídá dosavadním kosmickým mírovým dohodám. Experti varují, že případný konflikt nad našimi hlavami by mohl okamžitě vyřadit globální navigaci, bankovní systémy i internetové připojení. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Čekáme polojasno až oblačno, na Moravě ojediněle s mlhami, na severozápadě se může lokálně objevit i déšť nebo přehánky. Naměříme k tomu 18 až 23 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Máme krátce po startu 6. hodiny, je tady pátek 18. září, Adam Kořica už je s vámi, přeji poklidné a ničím nerušené ráno a teď už naše muzika let 60. až 80. skupina Turbo a jejich hit písnička Hráč.

0: léto na českém Impulsu.
1: Sázím se, o co chcete, že na světě není více žen.

0: Impuls Radio pro radost ze života. Přeji hezké páteční ráno, 18. září, máme po 6. Za malou chvíli pohádková muzika. Radek Valenta, písnička Princezna Zemlejna ze stejnojmenné pohádky.
1: Dnes na českém Impulzu.
0: Představte si, že název hlavního města Argentíny údajně pěkně lže. V čem prozradí cestovatel Jirka Kolbaba o 1:30? Jiří Lábus a Oldřich Kaiser v pořadu Smějeme se s Alexandrem Hemalou pro nás chystají školení z recese. Více uslyšíme v 16 hodin a 15 minut. Naše první ranní páteční hudební dvojce spojila písničky o zemích. Čeká nás skupina Kamelot, pak také uslyšíme Petra Reska. Více prozradím po 6:30. Teď už Radek Valenta a jeho pohádková písnička Princezna Zemlejna.

Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké ráno do půl sedmé. Další hity 60. až 80. je nachystaná píseň, je v tahu. Petr Gottwald nám za chvíli zpříjemní páteční ráno s datem 18. září. www.facebook.com/Český Impuls. My jsme aktivní na této sociální síti a budeme rádi, když si naši stránku přidáte mezi vaše oblíbené, když nám budete komentovat naše příspěvky. Některé z vašich reakcí se dostanou i do našeho vysílání. Ještě opakuju adresu www.facebook.com/Český Impuls. Těšíme se tam na každého z vás.

0: Maxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
3: Dny Marian Visku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Marian. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Co se ti stalo?
5: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
6: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
5: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
6: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
5: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
7: Datart uvádí Dny Marian.
8: Dny Marian, jo.
7: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Faktury, faktury, faktury.
11: Trápí vás faktoring?
10: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
11: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
10: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
11: Acema pokryje jakékoliv financování.
10: No tak to beru.
11: Acema. Jde to i bez banky.
12: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MiG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo.
13: Počkat, někdo ale chybí.
12: Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, pátek 18. září, za malou chvíli po půl sedmé, Michal David, písnička Každý mi tě lásko závidí. Teď uslyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu, startuje rychlý přehled zpráv, předávám slovo do naší redakce.
1: Dobré ráno. Policisté vyzvedli z jezera Most tělo, není jisté, zda jde o pohřešovaného paddleboardistu ze srpna. Prezident Pavel vetoval omezení svých pravomocí vůči vedoucím stálých misí. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v referendu rozhodnou o větrných elektrárnách. Slovenský premiér Robert Fico dnes navštíví Ukrajinu. Fotbalisté Plzně na úvod Evropské ligy podlehli belgickému Unionu Saint-Gilloise 0-3. A dnes bude polojasno až oblačno, během dne se lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky. Naměříme 18 až 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl sedmé, páteční ráno, 18. září. Na řadě je teď naše první ranní hudební dvojice a ta nám spojila písničky o zemích. Čeká nás skupina Kamelot, skladba Země antilop a pak nás také nemine Modrá zem Petra Reska. Přeji pohodový poslech u naší další české muziky let 60. až 80.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Impuls Rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Kolegyně a kolegové v redakci už pro nás chystají zprávy v celou. Do té doby ještě určitě Josef Laufer, písnička S Bohem lásko, Já jedu dál. Budu rád, když se opět budete i vy podílet na dnešním ranním vysílání. Mě zajímá, do jakého pátečního rána jste se probudili. Zprávy ohledně vašeho počasí. Začínám sbírat buď to na našem WhatsAppu, a nebo prostřednictvím klasické SMSky. Číslo je stejné 734 787 981. Pište, v příští hodině už začne naše spolupráce.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
6: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
7: Vážně? A co umí?
6: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
7: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Dny Breno!
12: Co se to děje?
11: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
12: Tak to musí slyšet každý.
11: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Alza dny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.

Přeju, že by byl. A tu naši písničku už stokrát.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Policisté vyzvedli lidské tělo z jezera Most. Podezřelý nález na dně oznámil soukromý potápěč. Zatím nelze vyloučit, že jde o tělo mladíka, který se zde na začátku srpna ztratil při bouřce. Totožnost musí potvrdit až genetická expertíza. Připomínám, že na jezeře při srpnové bouřce zůstalo 6 lidí. 4 se podařilo záchranářům dostat do bezpečí. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později. Po druhém od té doby pátrají. Petr Pavel vetoval omezení svých pravomocí vůči vedoucím stálých misí. Prezident poukazuje na to, že kompetenci svěřuje hlavě státu ústava a není možné mu ji jen tak odebrat. Norma vznikla jako takzvaný přílepek ke kontroverznímu zákonu o státních zaměstnancích, který prezident také vrátil sněmovně. Tuto předlohu považuje za špatnou, protože jde podle něj proti zásadám profesionalizace a odpolitizování státní správy. AfD si brousí zuby na další část Německa. Průzkumy ukazují, že by krajně pravicová strana měla vyhrát v nedělních zemských volbách Mecklenbursku před ním Pomořansko. Podle dosavadního vedení východoněmecké spolkové země by šlo o katastrofu především v oblasti turismu.
2: Cestovní ruch je přitom v Mecklenbursku předním Pomořansku jedním z nejdůležitějších hospodářských odvětví. Přímo či nepřímo je zde s cestovním ruchem spojených 150 000 pracovních míst. AfD podle průzkumu v neděli získá mezi 35 a 37% hlasů. Schwesigové sociální demokracie ale v posledních týdnech mocně dotahuje a není vyloučené, že nakonec AfD o prvenství připraví. Jaromír Mrhal, ČTK, Rostok.
1: Fotbalisté Plzně na startu Evropské ligy vyhořeli. V úvodním kole hlavní fáze soutěže utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloa a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vicemistr ve Štruncových sadech dominoval a už od do přestávky vedli 2-0. Po přestávce se proti krajanům prosadil i český defenzivní univerzál Ondřej Krič-Faluši. Dalším soupeřem Plzně bude 15. října maďarský Ferencvároš. A dnes bude polojasno až oblačno, sem tam se objeví slabý déšť nebo přehánky, a to hlavně na severozápadě a západě území. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 2 minuty po 7 hodině. Adam Kořica přeje hezké a ničím nerušené páteční ráno 18. září. V ranním tématu se zaměříme na místo, odkud pocházíte, na město, na vesnici, kde jste se narodili. Jak často se tam vracíte, máte tam nějaké oblíbené místo. Více už za malou chvíli, teď Heidi Janku, písnička Sláva, bláznivým nápadům. Dobré ráno.

0: les, prosím tě.
1: Tak dobře.
0: No vidíš.
2: Za 8:15 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Doufám, že máte fajn páteční ráno, 18. září. Za malou chvíli František Ringo Čech, píseň o Americe z filmu Jak svět přichází o básníky. Opět mě zajímá, jak to teď u vás vypadá s oblohou, teplotou, do jakého rána jste se probudili. Hezké ráno nám přeje z Nímnice pan Zbyněk, který hlásí jasno, trochu opar, 11 stupňů. Také se nám ozvala paní Helča z Kraslic, která hlásí 6 stupňů. A devítku má takhle z rána na teploměru paní Dáša z Mětěše pod Řípem. Moc děkuji za spolupráci a další zprávy sbírám na čísle 734-787-981. Napište mi i vy a zavysílejte si na rádiu Český impuls.
3: Dnes na Českém impulzu.
2: Šípková růženka, písnička, kterou má v repertoáru Jiří Schellinger, ale také skupina Rebels. A my právě v rámci naší první ranní páteční impulzové krabičky nabídneme tu od Rebels. Více prozradí zpěvák ze skupiny Olympic Petr Janda po 7:30. Také se můžeme těšit na TV typy kolegy Saši Hemaly. Vysílat se budou o 12:30. Ranní téma, tak to nás vezme do dětství, vezme nás domů, do místa, kde jsme se narodili. A mě zajímá, jak vzpomínáte na své rodné město, vesnici, jaké místo se vám vybaví jako první, co vám z vašeho rodného města nejvíc chybí. A je tam něco, co musíte navštívit pokaždé, když se vrátíte. 604-111-211, první reakce, komentáře zhruba už za takové 3-4 minuty, takže určitě neotálejte s telefonáty, budeme rádi, když zavoláte co nejdříve. No a teď už František Ringo Čech, píseň o Americe za 8:15, pátek, dobré ráno.
0: Americe je blaze, bohužel.

0: Dobré ráno, pátek 18. září, blíží se 7:30, do zpráv s kolegou Vítkem Zábranským naše ranní téma a pak samozřejmě muzika let 60. až 80. Rodné město je místo, které člověku většinou zůstane v hlavě celý život. Ulice, kde jsme vyrůstali, hřiště, kam jsme chodili s kamarády, první hospoda, první láska, cesta do školy nebo místo, které už dnes možná ani neexistuje. Člověk se může odstěhovat na druhý konec republiky, ale když se po letech vrátí domů, některé vzpomínky naskočí okamžitě a já se ptám, jak vzpomínáte na svoje rodné město nebo vesnici, jaké místo se vám vybaví jako první, co vám z vašeho rodného města nejvíc chybí a je tam něco, co musíte navštívit pokaždé, když se vrátíte?
1: Já pocházím z Plzně, narodila jsem se tam, žila jsem tam 25 let, bydlela jsem na americké třídě, určitě to znáš, a strašně jsem milovala procházky kolem Radbuzy. Dneska, když to tak vemu a přijedu do Plzně, tak si říkám, je krásná, ale už bych se tam nikdy nevrátila. Žiju už několik let na Šumavě a prostě to nemá chybu.
2: Moje rodné město je Kladno a moje vzpomínky na něj jsou jenom nejhezčí, i když tam nežiju od svých 9 let. Tak na něj vzpomínám hrozně ráda. A zejména na část v Rapice, kde bydlela moje babička. A ty léta u babičky a u dědy byly něco, co už jsem v životě nikdy nezažila. To bylo to nejkrásnější dětství, jaký jsem mohla mít.
0: Zazpomínejte i vy s námi na vaše rodné město, vesnici, zkrátka místo, kde jste se narodili a pokud už tam tedy nežijete, jak často se vracíte, to vše nám můžete říci. 604-111-211, to je číslo k nám a teď už muzika let 60. až 80. Páteční ráno, 18. září.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
6: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
7: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Datart uvádí Dny Marianne.
9: Dny Marianne, jo.
8: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
9: No to je sen.
8: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Český impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale náramně, táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, v srdci ní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny. Vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
2: Minuta po 7:30, tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Iveta Bartošová, Karel Černoch. Duet v tom z filmu Jak básníkům chutná život a pak další muzikale 60. až 80. Koukám na vaše zprávy ohledně počasí, 6 stupňů, polojasno nám hlásí z Jemnice paní Vlaďka, která přeje všem hezký den a taky pohodový víkend. Paní Vlaďko, děkujeme za zprávu, užijte si dnešní ráno i vy. Teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy ještě dodám, že textovky ohledně vašeho počasí sbírám na našem WhatsAppu nebo prostřednictvím SMS zprávy, číslo je stejné 734-787-981. Vítku, promiň, že jsem ti do toho skočil, teď už je to tvoje.
3: Dobré ráno. Českem se v posledních 2 týdnech masivně šíří podvodné SMS zprávy napodobující Všeobecnou zdravotní pojišťovnu. Soud projedná odvolání psychiatra Cimického, kterému obvodní soud nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Díky suchu a horku je na jihu Moravy letos případů klíšťové encefalitidy méně než loni. V Alabamě popravili injekcí muže odsouzeného za 2násobnou vraždu. Naši tenisté se pokusí přes USA postoupit na finále nový turnaj Davis Cupu. No a dnes bude polojasno až oblačno, během dne se lokálně objeví slabý déšť nebo přehánky a teploty 18 až 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: 8:15, posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života, přeji hezké ráno, pátek 18. září, na řadě je naše Impulzovec krabička, skupina Rebels, Jirka Korn, písnička Šípková růženka a právě řeč dojde i na Jiřího Korna, více už prozradí zpěvák Petr Janda.
1: Petr Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
2: První strana Šípkové růženky od Rebels to byla jedna krásnější písnička než druhá. Titulní píseň s výrazným hlasem Jiřího Korna je z nich možná nejhezčí. Přelom 60. a 70. let to bylo Kornovo období, kdy jsem ho opravdu obdivoval. Měl jsem pocit, že v tom bude pokračovat. No, hold, to nevyšlo. Tak děláte čtyřtet, ale ten se mi taky moc líbí. Ale Šípková růženka, ta byla jenom jedna.
3: Bylo nebylo jedno strašně malé a chudé království. A v něm nic jiného, než jeden hrad

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Zdravím vás z našeho rádia. Pátek 18. září, přeji poklidné vstávání. Blíží se nám 8. hodina. Do zpráv celou za malou chvíli muzika let 60. až 80. a pak už kolega Vítek Zábranský. Novinky z domova, ze světa i ze sportu. Páteční ranní téma, bavíme se o vašem rodném místě. Jedná se o místo, které člověku většinou zůstane v hlavě celý život. Můžete se odstěhovat na druhý konec republiky, ale když se po letech vrátíte domů, tam, kde jste se narodili, tam, kde jste vyrůstali, tak některé vzpomínky naskočí okamžitě a mě zajímá, jaké místo se vám vybaví jako první, když se řekne domov, jak vzpomínáte na své rodné město nebo vesnici, co vám z vašeho rodného města nejvíc chybí a je tam něco, co musíte navštívit pokaždé, když se vrátíte.
1: Moje rodné městečko, dříve obec, jsou Abertami, což jsou Krušné hory, kousek od Klínovce Božího daru. Dneska je tam krásná sjezdovka i Plešivec. Městečko je úžasně krásné, zalesněné a pro ně to má velký význam. Dneska je 18. září a tatínek by měl narozeniny a můj tatínek miloval Abertami a celé je má krásně prošlý a věřím, že se tam jednou vrátím. Myslím tím vrátím, že tam budu po zbytek svého života.
2: Moje rodné město je naše hlavní město, tedy Praha. A když jsem pracovala před lety na Petříně a jezdila jsem každý ráno první lanovkou v 9 hodin nahoru a podívala jsem se z nebozísku na panorama Prahy, tak jsem byla nesmírně pyšná na to, odkud pocházím, protože pohled na Hradčany nebo na starou Prahu, kde se tyčila věž kostela Panny Marie Vítězné, kde je Jezulátko, byla prostě nádhera, zejména v zimě, když střechy byly bílé. To byla romantika jako blázen.
0: Tak to jste vy, rodilá Pražačka. No, rodilých Pražanů, těch už moc není, to je celkem vzácný a ojedinělý druh. Tak děkujeme za zavolání, pozdravujeme, přejeme hezké ráno. Co vy ostatní, jak vzpomínáte na svoje rodné město nebo vesnici?

0: 6411 211, to je číslo k nám a teď už si pouštíme hity let 60. až 80.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staďte plný tiket a jste ve hře.
10: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Českem se masivně šíří podvodné SMS zprávy. Na první pohled vypadají jako běžné upozornění Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ve skutečnosti ale vedou na podvodné stránky a snaží se z lidí vylákat údaje k bankovnímu účtu. Kyberšmejdi pak z něj mohou snadno vysát peníze nebo důvěřivce zadlužit. Na rozdíl od jiných kampaní je podvod na poměrně vysoké úrovni. Falešné stránky působí poměrně věrohodně. Nachytat se tak mohou i jinak zběhlí uživatelé. Vedení pojišťovny doporučuje na odkazy neklikat. Dodává, že VZP nikdy nerozesílá SMS zprávy s výzvou k okamžité platbě prostřednictvím přiložených odkazů. Ministerstvo vnitra spustilo kampaň ke komunálním volbám. Lidé má pomoci například s řádnou úpravou hlasovacích lístků kvůli zachování jejich platnosti. Celý proces voličům přibližuje 7 videí, které rezort šíří prostřednictvím sociálních sítí. Ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec říká, že pro obecní volby museli vytisknout zhruba 13 milionů hlasovacích lístků.
2: Ve volbách do zastupitelstev obcí bylo podáno 22 552 kandidátních listin, ale v rámci soudního přezkumu registračního řízení došlo ze strany dvou soudů ke zrušení dvou kandidátních listin, to znamená ten finální počet v tuhle chvíli 22 550 kandidátních listin.
1: Ohlasy se bude ucházet přes 190 000 kandidátů. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Česko hledá následovníka Krtečka. Veřejnost má dnes poslední šanci navrhovat předměty pro českou misi na mezinárodní kosmickou stanici, které by sebou mohl do vesmíru vzít astronaut Aleš Svoboda. Výzva běží už zhruba měsíc. Přes web Česká cesta do vesmíru mělo být do předměty připomínající českou historii, vědecký objev, kulturní tradici nebo sportovní úspěch. Na oběžnou dráhu se takhle dostaly už například vlajky nebo medaile. Českou stopu ve vesmíru nechal taky Krteček. Legendární plyšovou postavičku vzal na mezinárodní kosmickou stanici v roce 2011 americký astronaut Andrew Feustel. Svoboda by měl letět na ISS příští rok jako pilot vesmírné lodi Dragon. Návrhy předmětů od veřejnosti posoudí odborný tým. K jejich zveřejnění dojde v listopadu při festivalu kosmických aktivit Czech Space Week. Fotbalisté Plzně prohloubili svou výsledkovou krizi. V úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli doma debakl 0-3 od belgického Unionu Saint-Gilloa. Záporočeši vyhráli jediné z posledních 5 soutěžních utkání a přestává se jim dařit už i pod novým trenérem Kováčem, který na konci srpna nahradil odvolaného Hiského. Viktoria přitom v minulé sezóně jako jediná prošla celou ligovou fází Evropské ligy bez porážky. V pohárech utrpěla nejvyšší domácí debakl od podzimu 2018. Dalším soupeřem Plzně v této soutěži bude 15. října maďarský Ferencvároš. No a dnes bude polojasno až oblačno, sem tam se může objevit slabý déšť nebo přeháňka a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 4 minuty po 8 hodině. Prosím vás, s tou VZP mi to taky tedy přišlo, ta textovka, už asi před týdnem a byl jsem z toho jako docela dost vyukaný, jo, protože mi tam vlastně psali o tom, že mám někdy nějaký nedoplatek, něco dlužím a to jako něco na mě, z toho jsem vždycky úplně nejvíc nervózní, tak jsem tam následně volal, takové jako milé paní, tam mi to všechno vysvětlila. No dejte si na to pozor určitě, je třeba si tyhle ty věci ověřovat. My pokračujeme v muzice let 60. až 80. Koukám do kalendáře, pátek 18. září, svátek a slaví pánové se jménem Krištof. Adam Kuřice je s vámi a teď už Pavel Roth. Dobré ráno.

0: taky.
1: Čtvrt na devět, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Na náš WhatsApp píše paní Eva z Neratovice, která hlásí dobré ráno. Neratovice mají polojasno a 12 stupňů, tak hezký den i vám, paní Evo. A z Čínska se hlásí pan Jiří, který hlásí 10 stupňů. Děkuji za vaše textovky, ty další sbírám na čísle 734-787-981. Na rádiu Český impuls za malou chvíli Jiří Helekal, písnička o Jumpionu k bedle.
2: Dnes na Českém impulzu.
1: Co se zdá, na tuto otázku by měla odpovědět naše další ranní hudební dvojce. Uslyšíme, prosím vás, Jakuba Smolíka a pak taky Hanu Zagorovou, více prozradím po půl deváté. Večer tady na rádu Český impuls bude ve znamení country, folku a tramské muziky. Tyto hudební žánry nabídneme po 19. hodině. Na našem Facebooku, který najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls, zjišťujeme, ptáme se vás na to, jak se u vás říká, no a teďka to vždycky jako popsat je těžké, jo, ale to, pod čím večer ležíte, je to polštář anebo zhlavek. Já to znám jako zahlavek, teda, ale nejspíš to bude i zhlavek, takže co, polštář nebo zhlavek, dejte nám vědět, www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete. Minuta po čtvrt na devět, teď už další muzika, ale 60. až 80. písnička od Jumpionu k bedle v podání Jiřího Helekala. Dobré ráno.

0: Dobré ráno, pátek 18. září, blíží se půl devátá a naše dnešní ranní téma je o vašem rodném městě, vesnici, zkrátka místu, které v člověku zůstane v hlavě celý život. Ulice, kde jsme vyrůstali, hřiště, kam jsme chodili s kamarády, první hospoda, první láska, cesta do školy nebo místo, které už dnes možná neexistuje. Mě zajímá, jak vzpomínáte na svoje rodné město nebo vesnici, jaké místo se vám vybaví jako první, co vám z vašeho rodného města nejvíc chybí. A je tam něco, co musíte navštívit pokaždé, když se vrátíte?
1: Autobus a Kláďa z Ostravy. No, jak už je to vědět, tak mým rodným městem je Ostrava, víceméně Poruba, oblast, část Ostravy. 17 roku jsem sice žil v Jablonci nad Nisou, kde zůstala rodina, bo už, jak se říká, počeštěli. Ale moje srdíčko, po nevěře manželky, mě zatáhlo zpátky do rodné Ostravy, takže jsem zpátky v Ostravě. A nemůžu si to tu vina chválit. A z dětství, když jsem bydlel v rozhraní Poruby a Svinova, tak jsme jako kluci na poli hráli kukuřicové války, takže prostě byla tam vodárna, jeden den to hajila Poruba, druhý den Svinov, měli jsme různé přilby, brnění jsme si dělali do rukou kukuřice a dobývali jsme tu vodárnu, takže byla taková správná sranda. Porubské koupaliště, největší ve střední Evropě, kdysi ještě dřevěné tramvajky, takže jsme na koupaliště jezdili prostě na stupátkách, jak bývalo plno, no prostě paráda. A jinak zatím v Ostravě 10 stupňů a takový polojasno. Mějte se krásně, ahoj.
2: Ahoj, tak my máme rodné město Mělník, samozřejmě soutok Labe s Vltavou a dnes začíná mělnické vinobraní. A je to úplně jedno, odkud člověk pochází. Nejdůležitější je, kde jsou dobrý lidé.
0: Je to tak, máte pravdu, vždycky je to samozřejmě hlavně o lidech. Co vy a vaše rodné místo? 604-111-211, to je číslo k nám a teď už si hrajeme o půl deváté, kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
7: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Desátý český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
10: Počkat, někdo ale chybí.
9: Vy!
10: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: 6 minut po půl deváté, Český Impuls, rádio pro radost ze života. Za malou chvíli Laďka Kozderková, písnička Pigále, teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy.
1: Dobré ráno. Policisté vyzvedli z jezera most tělo, zkoumají, zda jde o pohřešovaného paddleboardistu ze srpna. Prezident Pavel vetoval omezení svých pravomocí vůči vedoucím stálých misí. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v referendu rozhodnou o větrných elektrárnách. Slovenský premiér Robert Fico dnes navštíví Ukrajinu. A fotbalisté Plzně na úvod Evropské ligy podlehli belgickému Unionu Saint-Gilloa 0-3. A dnes bude polojasno až oblačno, během dne se lokálně objeví slabý déšť nebo přeháňky a naměříme 18 až 23 stupňů. Pěkné ráno vám přeje Vítek Zábranský.
2: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš, má ovečko, dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: pátek, 18. září do 9. dospráv celou naše ranní téma, hlavně vaše reakce a pak taky muzika let 60. až 80. Jak vzpomínáte na své rodné město nebo vesnici? Jaké místo se vám vybaví jako první? Co vám z vašeho rodného města nejvíc chybí? A je tam něco, co musíte navštívit pokaždé, když se vrátíte? Člověk se může odstěhovat na druhý konec republiky, na druhý konec světa, ale když se po letech vrátí domů, některé vzpomínky naskočí okamžitě.
1: Mé rodné město je na Slovensku. A strašně ráda se tam vracím. Když tam přijdu, tak zdá se mi, že tam znám každý sloup, každý kout. A strašně ráda se tam procházím, ale stejně tak ráda odcházím zase do svého bydliště tady na Moravě. A jsem ráda, že bydlím tam, kde bydlím, a na své rodné město strašně ráda vzpomínám.
2: Narodila jsem se v Plzni, žiju tu celý život. Je tu fajn, město se vylepšuje, pořád se tu něco děje. Nikdy bych se neodstěhovala, jsem člověk, co nemá rád změny, nevím, co by se muselo stát, abych odešla. A dnes už jsem ve věku, když přesadí starý strom, taky to nebude žádná sláva. Takže vítejte v Plzni.
0: Hlavně se prosím vás nikam na sílu nestěhujte a i nadále si užívejte život v krásné rodné Plzni. Děkujeme za vaše komentáře. A teď už muzika let 60. až 80. Ještě stále hezké ráno.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září Kaufland.
6: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
8: A raz, dva, tři, 4,21.
9: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 9.
1: Dobré dopoledne. V jezeře Most objevili lidské tělo. Policie nevylučuje, že by mohlo jít do pohřešovaného paddleboardistu. Po mladíkovi pátrali od srpnové bouřky v regionu. Na přítomnost lidského těla v jezeře Most upozornil policii soukromý potápěč. Následně utonulého vyzvedla specializovaná zásahová jednotka. Při srpnové bouřce zůstalo na jezeře 6 lidí. 4 se podařilo dostat záchranářům do bezpečí. Jednoho mrtvého paddleboardistu našli policisté o den později, po druhém se dlouho pátralo. S hledáním pomáhli také policisté z jiných regionů a hasiči vyhodnocovali i kamerové záznamy nahrané pod vodou. Podle policie nelze vyloučit, že se jedná právě o pohřešovaného mladíka. Na síti X ale upozorňují, že totožnost musí potvrdit genetická expertiza. S ohledem na pozůstalé nechtějí případ v tuto chvíli víc komentovat. Soud znovu řeší kauzu známého psychiatra. Jan Cimický se odvolává proti nepravomocnému rozsudku 5letého vězení a 10letého zákazu činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činů dopustil mezi lety 1979 a 2019, převážně na svých pacientkách. Mezi poškozenými jsou i studentky, které byly v bohnické léčebně na praxi. 78letý psychiatr vinu dlouhodobě odmítá. Odvolací senát se bude případem zabývat podruhé. Na poprvé odsuzující verdikt zrušil kvůli vadám. V Mirovicích na Písecku se rozhoduje o stavbě větrných elektráren. Na dnešek obec uspořádala referendum. O jeho vypsání obyvatelé Mirovic podepsali petici. Volební místnosti se právě teď otevřely, zavřou se ve 22 hodin. Obyvatelé Mirovic před 2 lety v referendu už odmítli stavbu fotovoltaické elektrárny o rozloze 27 hektarů. Obávali se znehodnocení pozemků, zničení krajinného rázu a vlhkosti. Fotbalisté Plzně dostali výprask. Viktoria v úvodním utkání Evropské ligy doma prohrála ze Saint-Gilloise 0-3. Rozdíl ve skóre přitom mohl být mnohem vyšší. Obránce Plzně Adam Gabriel nechápe, co se s jeho mužstvem děje. Plzeň v posledních 5 zápasech zvítězila pouze jednou.
2: Tak je to velký zklamání, ty lidi už to potřebujou. Sice jsem tady chvilku, ale prostě je to důležité vyhrát, aby ty lidi se sem vraceli a stáli za náma.
1: Další náročné utkání čeká Plzeň v neděli, kdy se v domácí lize představí na hřišti favorizované Slávie. A dnes bude polojasno až oblačno, můžou se objevit lokálně přehánky nebo slabý déšť, a to především na severozápadě a západě území a nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů. Ze zpráv vše, krásné dopoledne vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: 3 minuty po 9. hodině, Vítku, děkujeme za zprávy, naslyšenou opět za hodinu. Adam Kořice je s vámi, pátek 18. září, přeji hezké dopoledne. A teď už Michal Prokop, skupina Framus 5 a jejich Kolej Yesterday.

0: Dvě minuty po 9:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Polštář nebo zhlavek, chcete-li zahlavek, jak se u vás tedy říká to, pod čím máte položenou hlavu večer, odpoledne, když odpočíváte. Já už teď koukám do komentářů a taky na naši malou anketu, která je na Facebooku Rádia Český impuls, www.facebook.com/Český impuls. Tak prosím vás, zatím všichni, co jste hlasovali, tak je to jasný, polštář, zhlavek nebo zahlavek, co znám já z domova, tak tam taková to možnost, respektive ta možnost tam je, ale nikdo pro ní nehlasoval. Paní Irena Borovková píše zhlavek, to slyším poprvé. Já se přiznám, že taky zhlavek, jako slyším poprvé. Já znám zahlavek, jo. Podej mi ten zahlavek, tak jako podej mi ten polštář, jo. Tak koukám, že paní Irena Večerová píše u nás nahané zhlavec. Jasně, paní Miroslava Verbová píše polštář, pan Honza Uvíra píše zhlavec, že ho zná, pan Hobža Stanislav píše polštář, paní Lucka Jindřichová píše, říkáme tomu samozřejmě polštář, ale když už, tak jsem slyšela název zhlavec, ne zhlavek. Tak co vy, polštář nebo zhlavek? www.facebook.com/Český impuls. Těšíme se na vaše další reakce, máme 3:45. Za malou chvíli duet Nechoď do kláštera Hana a Petra Ulrichovy, skupina Atlantis.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Datart uvádí Dny Marianne.
7: Dny Marianne, jo.
6: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
7: No to je sen.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
11: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
12: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbyla. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Minuta po půl desáté, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 18. září, doufám, že máte fajn dopoledne s naší muzikou 60. až 80. Za malou chvíli nás čeká třeba Michal David, Jiří Štědroň, Jiří Schellinger, teď už ale skupina Turbo, písnička Přestáváš snít, minuta po půl desáté.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesným, s kořicí, ale hlavně...
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Za 2:45 posloucháte Český Impuls, rádio pro radost ze života. Pátek 18. září, přeji hezké dopoledne a dnešní ranní téma bylo o tom, kde jste se narodili. Řešili jsme vaše rodné místo, které v člověku většinou zůstane mu v hlavě po celý život. Ulice, kde jsme vyrůstali, hřiště, kam jsme chodili s kamarády, první hospoda, první láska, cesta do školy nebo místo, které už dnes možná ani neexistuje. Člověk se může odstěhovat na druhý konec republiky, ale když se po letech vrátí domů, některé vzpomínky naskočí okamžitě. Mě zajímalo, jak vzpomínáte na svoje rodné město nebo vesnici, jaké místo se vám vybaví jako první, co vám z vašeho rodného města nejvíc chybí a je tam něco, co musíte navštívit pokaždé, když se vrátíte?
1: Moje rodné městečko je Ústí nad Labem. Bohužel si z toho nic moc nepamatuju, protože v necelých 6 letech jsme se přestěhovali do Sloupu v Čechách, kde jsem vlastně strávila celé dětství až do svých 18 let. Rodiče pracovali na rekreačním zařízení v Maxově, nedaleko krásného koupaliště ve Sloupu. Potom jsem se provdala a přestěhovala jsem se do krásné malebné vesničky Kunratice u Cvikova, kde jsem vlastně prožívala svoje dětství znova s mými malými dětmi. Proto vzpomínám na Kunratice jako na rodnou vesničku. Zdravím Kunratičáky, ahoj.
2: Mé rodné město bylo v 75. roce Ústí nad Orlicí, ale dětství jsem strávil v krásné vesničce v podůří Orlických hor. Jmenuje se Těchonín, nádherná malebná vesnička, na kterou do dneska vzpomínám. I když v mládí, to znamená v 20 letech, jsem ji opustil a dneska už jsem spíš Středoček, čili Čáslavák. Takže čest do Těchonína, mějte se tam všichni krásně.
3: Mé rodné město je Stot. Do 6 let jsem vyrůstal v Nířanech. Pak jsme se přestěhovali do Tlučné, z Tlučné do Chebu, kde jsme změnili taky několikrát bydliště. Z Chebu jsme se přestěhovali do Sokolova, kde jsem vlastně skončil, kde dodnes mám trvalý pobyt. Ale díky tomu našemu stěhování mi to asi zůstalo a stěhuji se stále a teďko cestuji vlastně po Španělsku.
0: Zdravíme do Španělska, děkujeme za vaše názory, děkujeme za přízeň, za i poslouchání, že jo, Rádia Český Impuls, jasná věc. Blíží se nám 10. hodina, do zpráv celou, za malou chvíli další muzika, ale 60. až 80. nachystal jsem si Dalibora Jandu, písničku Padá hvězda, máme minutu po 9:45.
4: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiči roku.
5: Generálním partnerem je Gasnet, největší distributor zemního plynu v České republice.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko, farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Faktury, faktury, faktury.
8: Trápí vás faktoring?
7: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
8: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
7: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
8: Acema pokryje jakékoliv financování.
7: No tak to beru!
8: Acema. Jde to i bez banky.
9: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
10: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
11: Datart uvádí Dny Marian.
12: Dny Marian, jo.
11: Ano, Dny Marian s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
12: No to je sen.
11: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 10.
1: Dobré dopoledne. Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. V reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska to oznámil premiér Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Tusk při projevu v Sejmu řekl, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu, včetně Polska. Pozdní podzim a zima budou podle něho nejkritičtějším momentem v ruské válce proti Ukrajině. Obyvatelé Šluknovského výběžku se bojí zhoršení dostupnosti zdravotní péče. V rumburské nemocnici má totiž do konce roku zaniknout dětské oddělení a rodiče s dětmi tak budou muset za péčí dojíždět. Na Šluknovsku žijí hlavně nízkopříjmové do rodiny a je tam mnoho dětských domovů a ústavů. Nejasný je i osud celé nemocnice. Ve hře je podle serveru TNCZ údajně její přestavba na léčebnu dlouhodobě nemocných. Startuje kampaň Uklidíme svět, pořádají Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Svaz informoval, že do kampaně se zaregistrovalo více než 12 000 dobrovolníků z celého Česka, kteří se přihlásili k přibližně 200 uklidovým akcím. Zapojí se i 108 škol. Více než polovina nahlášených akcí se uskuteční v Praze a ve Středočeském kraji. O víkendu se také uskuteční akce Uklidíme Česko. V této kampani je podle organizátorů aktuálně naplánovaných přes 600 dobrovolnických úklidů. Pražská O2 Arena bude dnes a zítra patřit tenisu. Po 13 letech se k nám vrací Davis Cup. Naši tenisté v kvalifikačním kole této nejstarší týmové soutěže změří síly s hvězdnými Američany. Pokračuje Renata Kuková.
2: Dvoudenní tenisovou bitvu dnes jako první rozehraje naše týmová jednička Jakub Menšík. Shodou okolností proti soupeřově dvojce Lerneru Tijenovi, se kterým teď Menšík v 5 setech prohrál na US Open. České televize řekl, že věří, že to tentokrát dopadne jinak.
3: Už jsem pár Davis Cupových utkání začal. Už vím, do čeho jdu, a Lerner není žádný vlastně hráč, který by mi úplně vadil nějakým herním pojetím. Dobře se připravíme na to s týmem. Doufám, že o trošku lépe než na US Open a věřím v to, že budu já ten šťastnější.
2: Druhá dnešní dvouhra bude v režii Jiřího Lehečky a finalisty US Open Bena Sheltona.
4: Ben Shelton je teď jeden z těch nejlepších hráčů, co aktuálně hrají, takže určitě to bude velká výzva. Už jsem s ním nějaký ten zápas hrál a pevně věřím, že svoji první výhru proti němu přidám tady v O2 Areně.
2: Zítra jsou pak na programu nejprve Davis Cupová čtyřhra a zbývající dvě dvouhry. Tak našim tenistům držte pěsti.
1: Reportáž Renaty Kukové, díky za to, a dáme ještě na počasí. Bude polojasno až oblačno, místy se objeví slabý déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty kolem 20 stupňů. Hezký den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Takové byly zprávy v 10, další zpravodajský servis opět za hodinu. Do té doby hity let 60. až 80. a jedním takovým je i duet Knoflíky lásky. Iveta Bartošová a Petr Sepeši teď na Rádu Český impuls. Adam Kořica přeje hezké páteční dopoledne.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji poklidné a ničím nerušené páteční dopoledne. Máme 18. září do půl jedenácté. Marta Kubišová, skladba Nechte zvony znít. V pořadu Máme Česko rádi navštívíme naučnou stezku Čertův mlýn na stejnojmenné hoře v Beskydech. Zdali pak může nahoře opravdu stát mlýn? Prozradíme o půl jedenácté.
1: A raz, dva, tři, 4,21. S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
2: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Datart uvádí Dny Merien.
6: Dny Merien, jo.
5: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
6: No to je sen.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Desátý český mejdan s impulzem. S impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG-21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
8: Počkat, někdo ale chybí. Vy!
7: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

řekl bych, snad tu schází mě a snad tu schází mě. Nejspíš mi tu schází obojí. S cizí ženskou v cizím pokoji, proč jsem před ně vůbec a proč bych já mohl.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Páteční dopoledne v plném proudu 18. září. Naše další hudební dvojce nabídne, prosím vás, písničky Karla Gotta ze Starců na chmelu. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už ale pořád máme Česko rádi. My vystoupáme na Čertův mlýn, na jeden z nejvyšších vrcholů Beskyd. Najdeme ho nedaleko Pusteven.
1: Máme Česko rádi.
2: Čertův mlýn je i název naučné stezky, po které se vydáme virtuálně s Mirkem Tausigem z Klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Tak tedy hezký dobrý den.
2: Mirku, moje první otázka se nabízí. Stojí tady někde nějaký mlýn a co má společného s čertem?
3: Tak, je tu skalní koryto, které by mohlo být náhonem pro mlýn. Ten tu ale dnes nenajdeme. Podle jedné ze zdejších pověstí mlýn postavil čert, aby si mohl vzít za ženu jednu z místních svobodných dívek. Slovo čertův se tu v názvech používá nejspíš proto, že si naši předkové nedokázali vysvětlit, jak vznikly zdejší skalní útvary.
2: A kvůli tomu vznikla celá naučná stezka.
3: Ano i ne, důvodů je víc. Dozvíte se v ní třeba o působení partizánů v Beskydech, konkrétně brigády Jana Žižky. To byla jedna z nejpočetnějších zdejších skupin. Měla kolem stovky členů. Na informačních tabulích se zdaleka nedočteme jen o partizánech, ale i o místních lidech, kteří jim pomáhali. Poskytoval jim úkryt anebo jídlo a samozřejmě jim šlo přitom o život. Tohle se například připomíná pomník smrt jedné z rodin, která partizány podporovala. Jsou tu i tabule věnované zdejším rostlinám a živočichům a přímo ve znaku stezky je čertův stůl, takový skluk kamenů, který vypadá právě jako stůl nebo vchod do nějaké tajemné štoly.
2: Jedno ze zastavení popisuje jezírko Mořské oko, to jsem také plivil čert.
3: Budete se divit, ale to je lidským výtvorem. Býval tu mokřad a když u nás začala vzkvétat pěší turistika, lidé jezírko prohloubili asi, aby to vypadalo jako pleso v nějakých vysokých horách. Když budete pozorná, narazíte tu na čolky.
2: Je, no tak to doufám. Na stezku se dá nastoupit na Pustevnách a dojít na Martiňák. Cesta je příjemná s malým převýšením a měří 7 kilometrů. Je tak možné se na konci otočit a po jiné cestě po zelené trase dojít přes Tanečnici zase na Pustevny. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český Impuls Rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 11. hodina. Do zpráv celou si ještě určitě poslechneme naši páteční dopolední hudební dvojici a ta nabídne písničky Karla Gotta ze Starců na chmelu. Film měl prosím vás premiéru v tento den roku 1964. Karel Gott ve filmu nehraje, za to krásně zpívá a o tom se přesvědčíme právě teď na Rádiu Český Impuls. Čeká nás písnička Život je bílý dům a pak nás také nemine nahrávka Kdyby si z oči vyplakala. Já jsem Adam Kuřica, z mojí strany je to vše. Loučím se mistrem Karlem Gottem, jak se říká, v nejlepším se má přestarat, to je podle mě ideální tečka za mým dnešním vysíláním. Dále už se na vás těší kolega Ludvík Pospíšil. Já vám za sebe přeji hezký pátek, hezký víkend, pokud možno odpočiňte si a na každého z vás se budu těšit v pondělí po 6. hodině raní. Společně zase nastartujeme tady ranní vysílání na rádiu Český Impuls. Mějte se krásně a hlavně se opatrujte. Naslyšenou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90.

0: Náš Geladrink je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
1: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
0: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
1: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
2: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hudební dvojice
5: Aneb Vrána k Vráně sedá.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vesli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 11.
3: Dobré dopoledne. Houbaři na Českolipsku by se měli mít na pozoru. V lesích kolem Nového Boru se odstraňují následky vichřice, která oblast v minulých týdnech zasáhla. Práce potrvají přibližně 3 týdny a budou se postupně přesouvat mezi několika lokalitami. Vstup do lesa není v oblasti plošně zakázan. Radnice ale vyzývají ke zvýšené opatrnosti. Hrozí tam nebezpečí úrazu. Budoucí kamionáci se rozloučí se zastaralými otázkami. Ústní část zkoušek v autoškolách projde po více než 30 letech velkou změnou. 5 otázek úplně zmizí a dalších 27 dostane novou podobu. Předseda asociace autoškol Aleš Horčička vysvětluje, na co se nová podoba zkoušky zaměří.
4: Už se tam nebudeme bavit o problematice vozidel, které se vyráběly v roce 1980, ale budeme se zabývat těmi vozidly, kteří dneska ty řidiči kamionů nebo autobusů používají v moderních autodopravách. Ať už jsou to různé alternativní pohony, různé bezpečnostní systémy, tak to nově do té zkoušky zakomponováváme.
3: Současné ústní otázky platí od 90. let, nové se začnou používat od 1. ledna příštího roku. Ranní ptáčata si v těchto dnech přijdou na své, na ranní obloze mohou spatřit vzácný světelný úkaz. Nad východním obzorem se totiž za příznivých podmínek objeví slabý mléčný světelný kužel, takzvané zvířetníkové světlo. Šance ho zahlédnout bude až do 23. září. Nahrává mu blížící se podzimní rovnodennost i tmavá ranní obloha. Nejlepší čas pro pozorování přichází zhruba hodinu před východem slunce. Ideální je vyrazit někam, kde je co největší tma a zároveň nic nebrání výhledu směrem k východu. Fotbalisté Plzně na startu Evropské ligy vyhořeli. V úvodním kole hlavní fáze soutěže utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vicemistr ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. Po přestávce se proti Krajanům prosadil i český defenzivní univerzál Ondřej Krič-Faluši. Dalším soupeřem Plzně v evropských pohárech bude 15. října maďarský Ferencvároš. A dnes bude převážně oblačno, na Moravě zpočátku místy se zmenšenou oblačností a zmlhami, v severozápadní polovině Čech se lokálně objeví přehánky nebo slabý déšť. Večer srážky ustanou a oblačnosti bude ubývat. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů. Pěkný den vám přeje Vítek Zábranský.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Máme po 11. hodině, krásné dopoledne, Přelulík Pospíšil a teď si budeme připadat jako za mlada díky skupině Olympik.

0: Na Českém impulzu dozněly Decibely lásky Michala Davida, no a za chvíli Věra Špinarová přijde v doprovodu Fernanda. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Jiří Lábus a Oldřich Kaiser pro nás chystají školení, a to školení z recese. Můžeme si to poslechnout odpoledne ve 4:15, doporučuju, vysílání Saši Hemaly od 4 hodin je plné scének a vtipů.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
6: Co se to děje?
5: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
6: Tak to musí slyšet každý.
5: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
6: Podmínky akce u obchodníka.
5: Breno. Podlaha dělá domov.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.

0: Dopolední program Českého Impulzu. Máme tady pátek 18. září. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Teď už je připravena Marie Rotrová s písničkou Mně vyšla hvězda supernova. No a za pár minut bude Impulzovic krabičku otvírat Petra Janu.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes spisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Pavel Novák dospíval na Českém Impulzu. Poslední minuty odpočítáváme do 12. To přijdou polední zprávy. No a právě teď skupina Projektil a Zahrada ticha. Tuhle písničku pro nás vybrala Petra Janů, protože k ní má co říct.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
3: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
4: Myslím, že to bude za C. Gumák.
3: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
5: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
6: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Petra Janů uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
10: Možná se to stává i vám. Znáte nějakou písničku, moc se vám líbí. Dokonce znáte i celý její text, ale ne a nepřijít na to, kdo ji zpívá. Mně se to stalo s písní Zahrada ticha. Vždycky jsem ji zpívala spolu s rádiem a pak marně přemýšlela, kdože to zpívá. Dneska už vím, že to byla skupina Projekty. V 80. letech existovala spousta podobných kapel, které hrály po českém venkově, po zábavách a tancovačkách. Řada z nich měla jednu nebo dvě skladby, které přerostly hranice regionu a zlidověly. Vzpomínám si namátkou na Keks, Premiér, Karamel, Argema, Rotor, Brutus, no, bylo jich hodně. Chtěla bych písničku Zahrada ticha věnovat všem muzikantům jako poctu a poděkovat za tu spoustu krásných večerů, které lidem připravili.

0: zprávy v poledne.
1: Dobré poledne. Jan Cimický míří definitivně za mříže, kdysi respektovaný psychiatr totiž před chvílí u pražského městského soudu neuspěl s odvoláním proti dubnovému verdiktu obvodního soudu pro Prahu 4. Odvolací soud tak potvrzuje pětiletý trest za 35 vydírání a čtyřnásobné sexuální násilí. 78letý Cimický zároveň 10 let nesmí pracovat jako lékař. Cimický zneužíval desítky žen v rozpětí 40 let. Psychiatr dodnes vinu odmítá. Soudci napomínají Babiše. Soudcovská unie vyzývá premiéra, aby předložil důkazy o údajné soudcovské mafii, a nebo aby mlčel. Unie tak reaguje na videozáznam z předvolebního mítinku v Havířově, kde Babiš vysvětloval svůj názorový obrat ohledně využívání poslanecké imunity. Český premiér uvedl, že soudci rozhodují bez důkazů a že v Česku existuje mafie, která vás zavře na objednávku. Letí k nám kampaň ke komunálním volbám a to je zpráva důležitá pro život. Tyhle volby totiž rozhodují o tom, co se nám děje doslova za humny. Kampaň spouští ministerstvo vnitra, má nám pomoci například s řádnou úpravou hlasovacích lístků kvůli zachování jejich platnosti. Celý proces voličům přibližuje 7 videí, které rezort šíří na sociálních sítích. Ředitel odboru voleb Tomáš Jirovec říká, že pro obecní volby museli vytisknout zhruba 13 milionů hlasovacích lístků.
2: Ve volbách do zastupitelstev obcí bylo podáno 22 552 kandidátních listin, ale v rámci soudního přezkumu registračního řízení došlo ze strany dvou soudů ke zrušení dvou kandidátních listin, to znamená ten finální počet v tuhle chvíli 22 550 kandidátních listin.
1: Ohlasy se bude ucházet přes 190 tisíc kandidátů. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Výhruška bombou nemocnici v Hořovicích na Berounsku je výhruška teroristickým činem a taky šíření poplašné zprávy. Takhle tenhle trestný čin kvalifikovala policie. Pachateli tak hrozí až 12 let. Nemocnici museli včera ráno opustit desítky lidí. Pacienti upoutaní na lůžkách nebo na přístrojích mohli zůstat. Policie žádný nástražný výbušný systém nenašla. Po pachateli pátrá. Evropa vstupuje do další energetické krize. Nejvíc na ní doplatí střední Evropa, včetně Česka. Na energetickém summitu Vysoké školy ekonomické to dopoledne uvedl ministr průmyslu Havlíček. Předpokládá, že ačkoliv se zatím krize tolik neprojevuje v cenách pro odběratele, náklady na energie v příštích měsících porostou. A dodám i počasí na zítřek. Čeká nás slunečno bez deště, na obloze polojasno, na teploměrech naměříme 19 až 24 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly polední zprávy, teď máme 3 minuty po 12. hodině a hezký pátek vám přeje Ludvík Pospíšil. Bude zpívat Petr Kotwald a Standa Hložek.

chemie se stala mým hobby. Nepovím vám už od které doby. Za vesnicí v polích tratím hodiny a pozoruji chemizaci pastviny. Pozoruji jalovice voli, jak obcházejí vyvinuté stvoly. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Každý přece ví, že tahle tráva delikátně chutná a je zdravá. Do soutěže přihlásit se neboji s trávou, která rostla někde na hnoji. Přesto tady ovšem roste ladem a skot se vrací do jezede hladem. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to do kebule. Zum, zum, zum, zum, a nejde mi to na rozum. Vyhledal jsem tudíž agronoma, měl jsem štěstí, chytil jsem ho doma. Proč výsledky práce k cíli nevedou, vyřešili předevčírem s předsedou. Pak vysvětlil mi všechno fundovaně, tak dneska mohu agitovat za ně. Zum, zum, zum, zum, protože když to nejde do kebule. Zum, zum, zum, zum, tak to leze na rozum. Je to tím, že dobytek je hloupý a právě proto mívá svoje roupy. Kdyby četl magaziny, noviny, nedělal by už takové kraviny. S rozesmátou tlamou bral by žrádlo a nikdy by mi ani nenapadlo. Zum, zum, zum, zum, že mi to nejde.

Jiří Štědroň, Barbara, úspěšně za námi. Karel Černoch bude zpívat Večerníčka. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Máme tady pátek 18. září a svátek dnes mají Krištofové. No a co bude večer v televizi, tak to ví Alexander Hemala. A Saša se s námi podělí o své tipy. Přesně v půl jedné na Českém impulzu.

0: Maxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiči roku.
3: Hlavním partnerem jsou Lesy České republiky.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
7: Dny Breno? Dny Breno? Dny Breno!
8: Co se to děje?
7: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
8: Tak to musí slyšet každý.
7: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
8: Podmínky akce u obchodníka.
7: Breno. Podlaha dělá domov.
9: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Kart Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Kart Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
10: Datart uvádí Dny Marianne.
11: Dny Marianne, jo.
10: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
11: No to je sen.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
15: Počkat. Někdo ale chybí. Vy!
14: 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Tady hrajeme české písničky celý den, jsme Český impuls, hned po půl jedné na řadě Iveta Bartošová, Michal David a jejich Radovánky. No a právě teď procházíme televizní program na večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: My lidé to nemáme lehké a což pak teprve upíři. Minulý týden jsme se po čase opět sešli s Drákulou v jeho hotelu Transylvánia, kam si zve i lidské návštěvníky, ale situaci mu značně komplikuje jeho rozmrzelý a staromódní otec Vlad. Jak se lidé a příšerky pod jednou střechou zžijí, uvidíte v pokračování hotelu Transylvánia ve 20 hodin na Nova Cinema. Možná jste stejně jako já zhlédli první díl nového seriálu Jana Hřebejka na motivy Martiny Formanové s názvem Na tělo. Asi se děj teprve rozjíždí, ale pomalu se blíží k zásadnímu okamžiku tohoto seriálu a tím je sraz spolužáků. Druhá epizoda začíná ve 20.10 na ČT1. Námětem další komedie nazvané Jak se nám to mohlo stát je fakt, že je před svatbou, na jedné straně je docela normální česká rodina Novákových a na straně ženicha pak aristokratická rodina Cimburk-Kolovratníkovi. Těsně před obřadem ale nastávající ženich a nevěsta nabídnou svým rodičům testy DNA a posléze dojde k odhalení, které roztočí spirálu neuvěřitelných událostí. Jak se nám to mohlo stát? Česká komedie ve 20.20 na Nově. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Hana Zagorová právě dospívala na Českém impulzu. Před námi jsou písničky o zemích, a to v hudební dvojici. Jednak to bude země Antilop a skupina Kamelot a taky Modrá zem a Petr Rezek. No a za pár minut 13. hodina a to už jsou na řadě zprávy Českého impulzu.
1: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
2: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
1: Prosíme, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
3: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: Datart uvádí Dny Merien.
8: Dny Merien, jo.
7: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
8: No to je sen.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
10: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
11: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus originál 10 půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Hudební dvojice
12: Anet, co mají písničky společného?

0: Rádio Český impuls.
1: Hraje na chytrém telefonu.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se. Uvolnit.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Dobré odpoledne. Lékař Jan Cimický jde s konečnou platností za mříže. Sexuální útočník a vyděrač si potvrzení pětiletého rozsudku mohl vyslechnout u odvolacího soudu, k jednání v Praze ale dopoledne nepřišel. Jde o otřesnou kauzu české psychiatrie. Cimický se trestných činů dopouštěl po desítky let. Podle obžaloby mezi roky 1979 a 2019. Oběťmi byly zejména pacientky nemocnice v Bohnicích a Centra duševního zdraví Modrá Laguna, které Cimický sám založil. Na pacientkách prováděl různé sexuální praktiky, které si dovoloval s vědomím své autority úspěšného lékaře a z pozice veřejně známé osobnosti. Cimický doteď vinu odmítá. Podnikatel a lobbysta Roman Janoušek žádá odškodné. Dovoláním u nejvyššího soudu se domáhá skoro 10 milionů korun v souvislosti s dřívějším stíháním v kauze Šambon. Poukazuje na to, že peníze zajištěné policií během let ztratily na hodnotě. V jiném řízení, které taky souviselo s kauzou Šambon, žádal Janoušek od státu dokonce 155 milionů korun jako náhradu ušlého zisku. S většinou nároku ale neuspěl. V Plzeňském kraji ubývá manželství, stále ale roste průměrný věk ženicha i nevěsty. Ten je u mužů 38,5 roku, u nevěst pak 36 let. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
1: Počty uzavíraných manželství v kraji v posledních letech klesají, což je ale dáno hlavně tím, že v roce 2022 skokově vzrostly kvůli předešlým omezením sňatků při pandemii covidu. Loni ale mělo svatbu ještě méně lidí než v době pandemie. Podle údajů statistiků se muži poprvé žení ve 34, ženy v 31 letech. Počty rozvodů od covidu rostly, tento trend se zastavil loni. Průměrný věk mužů při rozvodu je 640, u žen 43 let.
0: Robert Fico skračoval cestu na Ukrajinu. Slovenský premiér ji ruší kvůli nemoci. Politik měl dneska odjet na třídenní summit takzvané Karpatské osmičky. Zastoupí ho ministr vnitra Matuš Šutaj-Eštok. Informuje o tom portál The Kyiv Independent, který se odvolává na informace od úřadu ukrajinského prezidenta. Fico bez podrobností a nečekaně oznámil cestu na Ukrajinu během včerejší návštěvy Prešova. Nový trenér českých fotbalistů Santi Denia oznámil svoji první nominaci. Pozvánku dostali nováčci Roman Macek, Lukáš Ambros a taky teplický Matěj Radosta. Do národního týmu se taky vrací třeba Alex Král nebo Michal Sáček. Přehnaná revoluce se tak nekoná. Denia na rekordně dlouhé podzimní reprezentační okno vybral 26 hráčů. Nominaci zveřejnila fotbalová asociace na svém webu. A dodám i počasí. Zítra naměříme 19 až 24 stupňů Celsia a bude polojasno. Pěkný pátek přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po 13. hodině přichází do éteru Dalibor Janda, písnička Žít jako kaskadér. A já

0: František Ringoček a Markéta Muchová za námi, před námi Petr Spálený, podivný hr lidí. Tady na Českém impulzu hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Název hlavního města Argentiny pěkně lže. V čem? Tak to se dozvíte v půl druhé v naší cestovatelské rubrice s Jirkou Kolbabou.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Tady je Český impuls, tady jsou české písničky celý den, důkaz hned popul, Karel Gott a Už dávno dal jsem ti klíč. No a ještě předtím se vydáme do Buenos Aires, do hlavního města Argentíny.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Samotný ten název Buenos Aires, když půjdeme po překladu, tak je trošku paradoxní, Jirko. Proč tomu tak je?
3: Paradoxní hlavně proto, že to v překladu znamená čistý vzduch a musím říct, že toto město je velkoměstem a ten čistý vzduch tam skutečně nezaznamenáme. Normy na splodiny a exhaláty tam asi nebudou ty nejlepší. Takže to vezmeme z jiného konce. Já bych řekl, že to je přesto všechno okouzlující, docela svůdné a magické město, ve kterém žije kolem 15 milionů obyvatel a je velmi rozsáhlé, Honzo. Představ si, že má 40x30 kilometrů.
2: Co na tebe zapůsobilo ze všeho nejvíc v Buenos Aires?
3: Tak určitě Rio de la Plata, řeka, na které toto město leží, potom parky, zahrady. Ty jsou plné papoušku, to je velmi pozoruhodné. Jsou tam nádherné historické koloniální budovy. A já bych se rád všiml těch čtvrtí městských, protože těm se říká barrios, je jich tam 47 a ten střed tvoří asi 6 barrios. Ty nejznámější jsou Retiro, Recoleta, Palermo, La Boca, tam jsou ti fotbalisté třeba, Boca Juniors, anebo San Telmo. A všechno je to protchnuto tangem. Každou neděli můžeš vidět na různých náměstích, zejména v San Telmu nebo La Boca, právě tancovat tango, na tak to je něco úžasného. A závěr bych si nechal na hřbitov, který tady je, protože ten je velmi, velmi pozoruhodný, jmenuje se La Recoleta. Tím nejslavnějším rezidentem na tomto hřbitově je Evita z rodiny Perónu, bývalá manželka prezidenta Perona, a na ní se tam, věř mi, sjíždí neuvěřitelné množství diváků a návštěvníků. Já jako profesionální fotograf jsem měl problém se tam s tou profesionální technikou dostat, ale naše velvyslanectví mě zařídilo speciální návštěvu a mohl jsem také se přidat k těm obdivovatelům této hrdinky tohoto národa.
2: Argentinské Buenos Aires, tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Páteční program Českého Impulzu máme 18. září a narozeniny dnes slaví zpěvák Jakub Smolík, a to 67. Tak si Jakuba rádi zahrajeme v naší hudební dvojici, až se ti jednou bude zdát. No a k tomu přidáme Hanu Zagorovou a písničku Zdá se. Tahle hudební dvojice má podtitul Co se zdá.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta. Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou Výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Datart uvádí Dny Merien.
4: Dny Merien, jo.
3: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
4: No to je sen.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Ahoj Evi, ty prý hledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají Dny Merien. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
6: Co se ti stalo?
7: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
8: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
7: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
8: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
7: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
1: Hudební dvojice
9: Aneb jako vejce vejci.

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Hezký pátek. Česko se chystá na víkendové dny NATO. Největší bezpečnostní přehlídku v Evropě hostí letiště Leoše Janáčka v Ostravě a dorazit může přes 200 tisíc diváků. Dorazí zástupci armád ze 14 zemí s nejmodernější technikou nebo akrobatickými vystoupeními. Vystoupí třeba skupina Red Arrows z britského královského letectva, přijede německý tank Leopard a z nebe budou skákat belgičtí parašutisté Red Devils. Organizátoři slibují celkem 70 akčních ukázek a 80 statických expozic. Velkým tématem je pochopitelně i logistika, České dráhy vypraví speciální expresy. Smartwings ruší některé lety. Aerolinky to v zimním letovém řádu dělají kvůli rostoucím cenám leteckého paliva. Frekvence letů se sníží u vybraných destinací a navíc do Bergenu a Benátek začnou Smartwings létat až od března příštího roku. Původně chtěl přitom dopravce nabídnout spojení z Prahy do těchto destinací od konce října. České dálnice zažívají podruhé v tomto týdnu šok ze zmateného důchodce. Skoro 4 kilometry ujel v protisměru na dálnici D35 na Olomoucku 90-letý řidič osobního auta. Na dálnici špatně najel u Přáslavic. Jeho jízda se naštěstí obešla bez nehody. Policii ale kontaktovalo několik vyděšených řidičů. Před dvěma dny řidiče v protisměru řešili policisté na D5 se ve směru na Plzeň. Nedaleko australského Pertu zabíjel žralok, zaútočil u oblíbené pláže. Pokousaný muž na místě zemřel. Jde o nejnovější útok žraloka v zemi jen několik dní poté, co byl ve stejném státě pokousán surfař. Pražská Auto Arena patří dneska a zítra tenisu. Po 13 letech se k nám totiž vrací Davis Cup. Čeští tenisté v kvalifikačním kole této nejstarší týmové soutěže změří síly s hvězdnými Američany. Pokračuje reportérka Renata Kuková.
2: Dvoudenní tenisovou bitvu dnes jako první rozehraje naše týmová jednička Jakub Menšík. Shodou okolností proti soupeřově dvojice Lerneru Tijenovi, se kterým teď Menšík v 5 setech prohrál na US Open. České televize řekl, že věří, že to tentokrát dopadne jinak.
3: Už jsem pár Davis Cupových utkání začal, už vím, do čeho jdu a Lerner není žádný vlastně hráč, který by mi úplně vadil nějakým herním pojetím. Dobře se připravíme na to s týmem. Doufám, že o trošku lépe než na US Open a věřím v to, že budu já ten šťastnější.
2: Druhá dnešní dvouhra bude v režii Jiřího Lehečky a finalisty US Open Bena Sheltona.
4: Ben Shelton je teď jeden z těch nejlepších hráčů, co aktuálně hrají, takže určitě to bude velká výzva. Už jsem s ním nějaký ten zápas hrál a pevně věřím, že svoji první výhru proti němu přidám tady v Auto Areně.
2: Zítra jsou pak na programu nejprve Davis Cupová čtyřhra a zbývající dvě dvouhry. Tak našim tenistům držte pěsti.
1: A ode mě ještě předpověď počasí na zítřek. Bude slunečno a bez deště. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
5: Hezké odpoledne vám přeje Ludvík Pospíšil. Po 14. hodině máme tady pátek, skoro víkend. Jdeme si hrát. Už mi lásko není 20 let, Jiřího z Moška.

0: pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Vítě Vávra na Českém impulzu. Hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den, za chvíli Mexiko, Evu Pilarovou. A taky se budeme toulat po České republice, to děláme moc rádi. Navštívíme naučnou stezku Čertův mlýn na stejnojmenné hoře v Beskydech. Může nahoře opravdu stát mlýn? Prozradí Máme Česko rádi přesně v 14:30.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varní robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500. Korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Desátý český mejdan s impulzem jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy!
11: 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Páteční program Českého impulzu, po půl třetí Václav Neckář se svou Mášou. Hrajeme české písničky celý den. A ještě předtím vystoupáme na Čertův mlýn, na jeden z nejvyšších vrcholů Beskyd. Najdeme ho nedaleko Pusteven.
1: Máme Česko rádi.
2: Čertův mlýn je i název naučné stezky, po které se vydáme virtuálně s Mirkem Tausigem z Klubu českých turistů. Dobrý den.
3: Tak tedy hezký dobrý den.
2: Mirku, moje první otázka se nabízí. Stojí tady někde nějaký mlýn a co má společného s čertem?
3: Tak, je tu skalní koryto, které by mohlo být náhonem pro mlýn. Tento ale dnes nenajdeme. Podle jedné ze zdejších pověstí mlýn postavil čert, aby si mohl vzít za ženu jednu z místních svobodných dívek. Slovo čertův se tu v názvech používá nejspíš proto, že si naši předkové nedokázali vysvětlit, jak vznikly zdejší skalní útvary.
2: A kvůli tomu vznikla celá naučná stezka.
3: Ano i ne, důvodů je víc. Dozvíte se v ní třeba o působení partizánů v Beskydech, konkrétně brigády Jana Žižky. To byla jedna z nejpočetnějších zdejších skupin. Měla kolem stovky členů. Na informačních tabulích se zdaleka nedočteme jen o partizánech, ale i o místních lidech, kteří jim pomáhali. Poskytoval jim úkryt anebo jídlo a samozřejmě jim šlo přitom o život. Tohle se například připomíná pomník smrt jedné z rodin, která partizány podporovala. Jsou tu i tabule věnované zdejším rostlinám a živočichům a přímo ve znaku stezky je čertův stůl, takový skluk kamenů, který vypadá právě jako stůl nebo vchod do nějaké tajemné štoly.
2: Jedno ze zastavení popisuje jezírko Mořské oko, to jsem také plivil čert.
3: Budete se divit, ale to je lidským výtvorem. Býval tu mokřad a když u nás začala vzkvétat pěší turistika, lidé jezírko prohloubili, asi aby to vypadalo jako pleso v nějakých vysokých horách. Když budete pozorná, narazíte tu na čolky.
2: Je, no tak to doufám. Na stezku se dá nastoupit na Pustevnách a dojít na Martiňák. Cesta je příjemná s malým převýšením a měří 7 kilometrů. Je tak možné se na konci otočit a po jiné cestě po zelené trase dojít přes Tanečnici zase na Pustevny. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sem se zdá.
2: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
3: Zavři pusu, ať jí spát, vždyť už bude brzo den.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Zajímavý holport v české populární hudbě, skupina Olympic a Ivon Přenosilová. Tohle byl měsíc. No a za chvíli už bude zpívat Michal Penk písničku Odpusťte nám. Je to písnička Sympozovic krabičky podle Gusta Pala Habery. No a do 15. hodiny zbývá posledních pár minut, přesně v celou, nabídneme zprávy.
1: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Dny Breno.
4: Co se to děje?
3: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Breno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák, jeden kus s apkou za 19,90. A svíjanský más, půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Dopřejte si prémiové velké spotřebiče Bosch série 8 s jedinečnou slevou 25% právě teď.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Palo Habera uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
12: Michala Penka som spoznal niekedy koncom 80. rokov. To už sme my s týmom boli slávni a dokonca československí slávici. A s Michalom sme sa stretli v rôznych televíznych programoch. Už vtedy tam spieval pieseň Odpuste nám. Mal som taký pocit, že sme na tom imidžovo rovnako, mali sme rovnaké dlhé vlasy, baby na nás leteli, ešte sme aj spievali o rovnakých tématach. Je veľká škoda, že s nami na tej bežeckej trati nevydržal. A obrazne povedané, odpadol tak po 2 kolách. Bol to dobrý spevák a hlavne výborný skladateľ. Mohol kľudne písať pesničky aj pre iných. Odpuste nám je dobrá ukážka jeho talentu. Je v nej cítiť hudobný štýl konca 80. rokov. Europe, Team a Michal Penk.

sebe sám si zapřahá a do posledka táhne tu

0: takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit Škodou Stona Oravu, spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Dobrý den. Další známé jméno asi skončí před soudem. Podnikatel v cestovním ruchu a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a pokusů o ně. Píše to deník Bild s odvoláním na prokuraturu. Podle listu obžaloba uvádí 3 případy dokončeného podvodu s cílem získat trvalý zdroj příjmů. V 29 případech pak pokus o tento trestný čin. Bild taky tvrdí, že Fischerova firma Fischer Air je v insolvenci. Česko dostalo vynadáno. Americký velvyslanec při NATO Matthew Whitaker nás dneska ostře kritizoval za nedostatečné výdaje na obranu. Na obranném summitu v Praze prohlásil, že stagnující český obranný rozpočet je zklamáním. Spojené státy od spojenců podle něj očekávají víc. Česko se loni na summitu NATO ještě za vlády Petra Fialy, stejně jako ostatní spojenci, zavázalo vydávat do roku 2035 3,5% hrubého domácího produktu přímo na obranu. Doposud ale česká obrana ani jednou nesplnila ani starší závazek vydávat 2% HDP. Za vraždu manželky padlo 17 let. Do vězení míří muž z Orlicko-Ústecka, který vraždu fingoval jako sebevraždu. O trestu rozhodl krajský soud v Pardubicích. Soudní síň byla dneska plná. Rozsudek si přišli vyslechnout rodinní příslušníci obžalovaného i poškozené. Za mimořádně závažné soud označil přípravu dopisu na rozloučenou, podání léčiv a další kroky, které měly vytvořit dojem, že žena zemřela vlastní rukou. Podle státní zástupkyně měl muž milenku a chtěl s ní žít, bál se ale finančních dopadů rozvodu. AfD si brousí zuby na další část Německa. Průzkumy ukazují, že by krajně pravicová strana měla vyhrát v nedělních zemských volbách v Mecklenburgsku před ním Pomořansku. Podle dosavadního vedení východoněmecké spolkové země by šlo o katastrofu především v oblasti turismu.
2: Cestovní ruch je přitom v Mecklenburgsku předním Pomořansku jedním z nejdůležitějších hospodářských odvětví. Přímo či nepřímo je zde s cestovním ruchem spojených 150 000 pracovních míst. AfD podle průzkumu v neděli získá mezi 35 a 37% hlasů. Schwesigové sociální demokracie ale v posledních týdnech mocně dotahuje a není vyloučené, že nakonec AfD o prvenství připraví. Jaromír Mrhal, ČTK, Rostok.
1: Krve prolití ve škole otřásá Filipínami. 16-letý student na filipínské střední škole zastřelil nejméně 2 spolužáky a poté zbraň obrátil proti sobě. Dalších 10 lidí bylo zraněno a 4 z nich jsou v kritickém stavu, píšou světové agentury. Střelby na filipínských školách byly dosud relativně vzácné. Od června už jde ale o 3. podobnou tragédii. A ještě dodám počasí. Zítra bude polojasno s teplotami 19 až 24 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Po 15. hodině k mikrofonu nastupuje Jiří Korn s písničkou Té, co snídá. Já jsem od ní Pospíšil a přeju dobré odpoledne.

zámečník, má v erbu klíč. Tak zahradník má zem.

když obchodník má v erbu krám, tak trosečník má s prken prám. A vězeň mívá v erbu mříž a křižák štít a na něm kříž.

0: Josef Kemmer právě dospíval na českém Impulzu, za chvíli Lešek Semelka, Si prostě nejlepší. Hrajeme české písničky 60. až 80. let. Už za hodinu se potkáme s dvojicí Lábus Kaiser. Pan Jiří a pan Oldřich pro nás chystají speciální školení. A tentokrát to bude kurz z recese. V čem to spočívá? Poslouchejte přesně ve 16:45, tady na českém Impulzu. Od 4 hodin vysílá Alexander Hemala. Scénky a vtipy.
1: Maxi.
2: Noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
4: Hlavním partnerem je Itong.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
7: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
6: Blue! Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
11: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
12: Co se to děje?
11: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
12: Tak to musí slyšet každý.
11: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
12: Podmínky akce u obchodníka.
11: Breno. Podlaha dělá domov.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Sportka Casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Staňte plný tiket a jste ve hře.

0: pátek na rádiu Český Impuls, máme 18. září. Právě v tento den, v roce 1964, měl premiéru film Starci na chmelu. Karel Gott ve filmu nehraje, za to krásně zpívá. A proto si ho zahrajeme v naší hudební dvojici. Krátce po půl čtvrté nabídneme písničky Karla Gotta právě ze Starců na chmelu. Ale to bude i za chvíli. Teď Věna Bartošová, pojďte se zbláznit.
1: Český Impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Poslední minuty nás dělí od 16. hodiny, to začne vysílat Saša Hemala, Scénky a vtipy. Já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný víkend, který je před námi. A ještě mám pro vás dvě písničky z muzikálu Starci na chmelu, který měl premiéru právě v tento den, 18. září, ale v roce 1964. Zpívat bude Karel Gott, Život je bílý dům a potom Kdyby si oči vyplakala. Ode mě úplně všechno, naschledanou.
1: No jasně, že máme ten barák pojištěný. Uzavřeli jsme to hned, jak jsme dostavili.
2: Už to bude 5 let?
1: No na 4 miliony jsme to pojistili, tolik stál novej. Dneska?
2: To má hodnotu tak 6.
1: Ne, pojistka je na ty 4 pořád.
2: A jo.
3: Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte váš dům pojištěný na aktuální hodnotu, za kterou byste ho postavili dnes. Na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
4: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní okurka hadovka kus za 16,90 a Gambrinus Original 10 půl litru ve skle za 12,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
8: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
9: Datart uvádí Dny Marianne.
10: Dny Marianne, jo.
9: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
14: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
15: Hudební dvojice
16: aneb dva jsou víc než jeden.

0: O Český impuls. Zprávy v 16.
1: Dobré odpoledne. Česká policie je ve střehu. V posledních dnech hlídá kvůli ruským hrozbám nádraží hromadné dopravy. Serveru iDNES.cz to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Premiér Andrej Babiš včera uvedl, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Reagoval na vyjádření polského premiéra Tuska, že Rusko podle tajných služeb plánuje hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy, které podporují Ukrajinu. Premiér Andrej Babiš zuby nehty hájí výdaje na obranu. 2% HDP brání zejména povídce amerického velvyslance při NATO Matthewa Whitakera. Postoj Česka je pro USA zklamáním. Cílená 2% totiž dramaticky podbíhají hranici, kterou spojenci Spojených států přislíbili. V Hágu se totiž před časem zavázali, že na své obranné rozpočty budou výhledově dávat 5% hrubého domácího produktu. Nemocnice v Rumburku má problém, od ledna by totiž mohla přijít o dětské oddělení. Krajská zdravotní, která zařízení spravuje, představila dneska v Krásné Lípě projekt jeho dalšího fungování v podobě komunitní nemocnice. Zůstat by měla jednodenní chirurgie, některé lůžkové oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných. Starostové z Rumburska nicméně budou usilovat o zachování dětské pohotovosti. Budoucí kamionáci se rozloučí se zastaralými otázkami. Ústní část zkoušek v autoškolách totiž projde po více než 30 letech velkou změnou. 5 otázek zmizí úplně a dalších 27 dostane novou podobu. Předseda asociace autoškol Aleš Horčička vysvětluje, na co se nová podoba zkoušky zaměří.
2: Už se tam nebudeme bavit o problematice vozidel, které se vyráběly v roce 1980, ale budeme se zabývat těmi vozidly, kteří dneska ty řidiči kamionů nebo autobusů používají v moderních autodopravách. Ať už jsou to různé alternativní pohony, různé bezpečnosti systémy, tak to nově do té zkoušky zakomponováváme.
1: Současné ústní otázky platí od 90. let, nové se začnou používat od příštího roku. Rychlík na Klatovsku narazil do štěpkovače, záchranné složky zasahují u Kokšína. Podle prvních informací není nikdo zraněný. Nehoda se stala na železničním přejezdu v úseku Klatovy-Švihov. Štěpkovač tažený vozidlem se po nárazu odpojil. A ještě počasí, zítra čekáme slunečno bez deště a teploty až u 24. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Hezké odpoledne, přátelé, máme pátek, to znamená, že pro většinu z vás možná už v tuto chvíli skončila všechna pracovní zatížení a vytížení a jsou před vámi 2 dny volna a také dnešní odpoledne. Pokud je budete chtít strávit v naší společnosti, tak se můžete těšit třeba na Jirku Lábuse či Oldřicha Kajzera a nebo Miroslava Donutila a také na celou řadu krásných písniček. Tu první zaspívá Petra Janů a jmenuje se Říkej mi. Tak ještě jednou hezké páteční odpoledne.

0: na Českém impulzu, kde nás můžete, přátelé, ladit i na svém internetu www.českyimpuls.cz. Jednou z položek humoru je také recese. A v té vynikali a dodnes vynikají dva pánové, a sice Jiří Lábus a Oldřich Kaiser. A oni nám předvedou, co je to taková drsná recese. A ti dva zaručují, že tentokrát půjde o recesi toho nejhrubšího zrna.
1: Já myslím, že každý ví, co recese je, no prostě ano. Tak...
2: Ale hlavně řekneme, proč máme takového koníčka.
1: No protože, když si z někoho uděláme recesi,
2: ano,
1: tak...
2: tak ten člověk si uvědomí buď, že je chytrej, anebo naopak úplně...
1: méně chytrej.
2: No.
1: A to se právě stalo, když jsme jednou... Navštívil jsem jednou moji kamarádku.
2: Aha, myslíš Jaruš?
1: Jaruš, no.
2: No ale měl by si asi říct. Kde to ta Jaruš je.
1: No Jaruš je, já myslím, že každý divák, který sleduje třeba pořád, možná přijde i Kouzelník, ví, že Jaruš je moje partnerka, hraje moji ženu právě v Kouzelníkovi. A hodně lidí se ptalo, opravdu už hodně lidí, kdo to ta Jaruš je, jako co, jestli to opravdu je moje žena, tak jsem popravdě řekl, že není. A jedna paní dokonce řekla, zaplať pánbu, ale ne, já to musím osvětlit, to je moje velice dobrá, letitá kamarádka. My se známe přes 20 let, se známe, my jsme spolu ochotnicky hrávali divadlo.
2: Ano, to je pravda, já u toho teda nebyl, ale...
1: No. A je to paní, která má opravdu veliký smysl pro humor a pro recesi, což právě, myslím, je důkaz to, že v tom pořadu vůbec vystupuje. A já vám teďka řeknu takovou jednu příhodu, co jsme tam jednou vyvedli u ní v bytě.
2: Počkej, no. Myslíš, že se to hodí?
1: No, jsme tu mezi sebou.
2: Tak jo, tak jo.
1: Tak. Já jsem k ním jednou přišel na návštěvu, ona Jarka výborně vaří, byl červenec, parné léto, bydlí na Palmovce v Libni. A tak povečeříme, taková pohodička, a najednou zazvoní telefon. A telefonoval jeden náš kamarád. No Jarka říká, no tak celkem u nás nic novýho, je tu Jirka Lábus. Jestli chceš, tak se stav, on nedojet, že bys to po něm doluxoval. A on říkal, tak dobře, já jsem mu taxíčka a přijedu. Tak jsme položili telefon. A já říkám, člověče, to bych chtěl nějakou recesi na něj vymyslet. On v tom bytě byl hodněkrát, že ty Hanušovi velice dobře znal, ten kamarád. No tak nás napadla taková věc, že jsme s Jarkou šli na ulici a uprosili jsme dva cizí lidi. Jo, ale fór byl v tom, že uprosím, jestli by na chviličku ty lidi jako nehráli ty Hanušovi, až on přijde do toho bytu a my potom byli skovaní v koupelně a poslouchali jeho reakci. Jo. Jarka říkala, to je báječný, tak jdeme, tak jsme šli, že jo, teďka tam dlouho nikdo nešel, tam taková ulička na Palmovce, že jo, pátek, lidi na víkende, že jo, krásný den, večer, a najednou proti nám jdou dvě ženy. Tak já říkám, Jarko, já to zkusím, tak jsem přistoupil k jedný, říkám, prosím vás, mám takovou prosbičku na vás. Što? To byly dvě sovětské turistky. Já říkám, děvušky, v ET domě živí od mojí padruk. 10 minutoček, nevás možno, mi na pragulke, mi inturist, nevás možno, už utíkali. Já říkám, děngy vám dám, děngy.
2: No jo, no, ty jsi nabízal český trafik.
1: No, no tak samozřejmě utekli, že jo, to se nedivím, že jo. Pak takový dva opilci šli místní, tak říkám, tak to by jako nebylo zrovna dvakrát dobrý. A najednou proti nám se blíží manželé cikánské národnosti. Já říkám, Jarko, to by bylo terno. No, než jsem něco stačil říct, on k nám přistoupil a povídá, nemáte zapalky? A Jarka říká, a máte smysl pro humor? No, co budu říkat, za chviličku byli v bytě. A tak jsme jim dali instrukce. Vy se jmenujete Jaroslava Hanušová, vy jste Jaroslav Hanuš, je to jako váš byt, dělejte si tady, co chcete. Přijde člověk, jmenuje se Honza, teď mu dejte, co bude chtít, je tam v ledici pivo, víno, chlebíčky, všechno, obslužte ho jako doma, opravdu jako doma. Zeptejte se, co dělá jeho kamarád Honza Dvořák, jestli ještě pořád píše do scény, to je kritik divadelní, že? A za chvíličku zvonek. Tak jsme se schovali do koupelny a teďka to začalo. Ona otevřela dveře a povídá, Honza, pojď dalej, takovou dobu čekáme, kde si pojď dalej. Já mu tam strnul těch dveří, se ještě podíval na jmenovku, prosím, a říká, no Hanušovi, no to je divný, no tak to asi nějaká jejich kamarádka, že jo, asi se dívají vedle v pokoji na televizi, tak se přezul, že teďka vešel do pokoje a tam se na posteli válel tmavej černý chlap. A holil cigáro, říká, Honza, sadni. Teď on strnul, říká, no, tak to snad není možné, tohle, kde to přece nemůžou být, jejich s námi. Tak se jako posadil a říkal, no kde jsou Hanušovi? No my jsme Hanušovi, to víš, časy se mění. No a ten na reakce, že? Teď se mírně opotil. Povídá, čo budeš pít, dáš si pivo, víno? No pivo bych si dal. Jarka, prines pivo, chlebíky do něj z ledničky těž, chlebíky, ty tak občinesla, že? Tak, na zdraví. A kamarád Honza říkal, na zdraví, jako Jardo. Říkal, no čo zdůrazněš, Jardo, jsem Jarda, tak o čo jde? Teď se napili a bylo dlouhý tíživý ticho. To byly nejhezčí chvíle, nejhezčí nádhera. To jsme sklízeli plody, jako recesistí nádhera. Za chvíličku.
3: Co dělá Honza Dvořák ještě podat škrabe do té scény?
1: Teď on strnul Honza, říká, ty znáš Honzu Dvořáka?
3: No, budeď by ne, my jsme spolu maturovali.
1: To už opravdu neviděl, čí je, že on za chvíličku, jak se dělal kamarád Honza, se uvolnilo opěradlo u židla, spadlo na zem, jo, bylo špatně zaklihovaný. A on říkal, nechajte to, já zajtra zalepím, to je dobré toto. No a pak to ještě pokračovalo, já už si přesně nepamatuju. No, vylezli jsme prostě z té koupelny usmátý, no, bylo to báječný, opravdu dělali skvěle, skvěle to sehráli. Kamarádovi Honzovi se viditelně ulevilo, jo. No a pak odešli.
2: No a my jsme si říkali, jak to asi muselo vypadat, když tenhle ten člověk s tou svou půvabnou slečnou vešli do... Já nevím.
1: Druhý den do nějaký ty místní restaurace, třeba do automatu Palamovka, dejme tomu, jo. No. A tam vyprávili tuhle historku. Tam to těžko asi někdo mohl pochopit. Tak si představ, že já jsem ten člověk a ty si jeho kolega, jo.
3: Fero, představ si, včera jdeme z automatu a proti nám rumburák a nějaká baba.
4: Jaká baba?
3: No nějaká baba.
4: No a kde byl Kajzer?
3: A ten tam nebyl.
4: Tak ty jsi úplně vylízané. Ta baba... To byl Kajzer.
5: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
6: Ahoj Evi, ty přihledáš novou sedačku. A už jsi byla ve fáze? Tam ti specialistky na pohodlí s výběrem fakt pomůžou. Navíc probíhají dny Marianne. Během nich ve fáze získáš slevu 20% na vše. A při platbě kartou Mastercard 3% navíc. Akce končí už v pondělí. Tak do které prodejny vyrazíme? Když kvalitní sedačku, tak od fáze. Více na fáze.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
8: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
9: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Desátý Český mejdan s impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo.
11: Počkat, někdo ale chybí.
10: Vy!
11: 17. října, O2 Arena. Jubilejní 10. Český mejdan s impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Na Českém impulsu se, přátelé, rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60., 70. a 80. let, kdy jsme třeba slýchávali Arnošta Pátka a jeho Sny o tygří lady. No a Bouda na hororu, tak to už je jeden z hitů Marušky Rotrové. To vše na Českém impulsu, rádiu pro radost ze života.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: snad by to mělo být, že bychom ještě světu měli šanci dát, jak zpívala paní Helena Vondráčková. No a teď už tu máme pana Miroslava Donutila, který dovede vyprávět neuvěřitelné, fantastické historky, a to i z armádního prostředí, i když mám za to, že pan Miroslav vojákem nikdy nebyl. Konečně to už nám prozradí sám.
1: Já jsem neabsolvoval žádnou základní vojenskou službu, protože jsem dostal modrou knížku a díky natočení filmu Černí baroni a tankový prapor jsem ji teprve doabsolvoval potom. No. Protože tam jsem poznal tolik vzácných uniformovaných lidí, že mám pocit, že mi to plně vynahradilo dvouletý pobyt na vojně. A mezi jinými jsem tam potkal třeba člověka, který velel tankodromu, kde jsme točili ten tankový prapor, to byl Slovák, a ten byl tak neuvěřitelně ctižádostivý a tak neuvěřitelně ponornej do toho. On dokonce se nebavil s nikým jiným než s Romanem z Kamene, který v tom filmu měl hodnost majora. Skutečně. My, kteří jsme tam hráli poručíky, jsme byli pro něho absolutní plevel. Jeho největší vrchol byl, když přijel velitel východo-západo evropského, nebo jak se to jmenuje, okruhu, a on celou tu dobu jeho návštěvy vedle něho pochodoval jako ta stráž u Kremlu. Takovým tím vysokým krokem prostě ho opochodovával pořád. A potom další vrchol měl, když jsme točili scénu s ruským generálem, s tím, co měl tu nálepku přes oko. Tam on si vymínil, že musí stát vedle něho. Byl to bezvýznamný kompartista, ale on tam prostě musel stát, tak jsme ho tam postavili. Měl dva syny, 11 a 13 let. Ti kluci jezdili tím tankem líp než všichni ti vojáci základní vojenské služby. Nikomu nevadilo, kolik projeli nafty, a vždycky, když přijeli, tak se hlásili tátovi, co projeli a jaký okruh jeli. Jednou přijel ten kluk za našeho natáčení tam, ten 11-letý, a říkal: "Ocko, bolí ma brůško." A on řekl: "Nasadnuť a ještě ťažšiu trasu." Ten kluk musel vyrazit znovu. Byl to naprosto neuvěřitelný člověk a největší vrchol byl, když jsme mu sdělili, že bude střílet ostrejma. Tam jsme pochopili tu jeho neustálou stížnost, kterou chodil po tom tankodromu, protože on pořád opakoval: "Stále je mier." On si nikdy ostrejma nevystřelil. Jo. A teď mu to najednou filmaři prostě dopřáli. Ten nespal dvě noci. A pak seděl v tom tangu a namířil to na tu budovu v tom vojenském prostoru. A já jsem seděl vedle něho, tak jsem to viděl, a ten dělal u toho. Ten byl úplně hotový.
2: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
4: Datart uvádí Dny Merien.
5: Dny Merien, jo.
4: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
5: No to je sen.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a teskovejce z podestýlky 30 kusů za 79,90 do 22. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
11: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.

0: Český impuls. Zprávy v 17.
1: Dobrý den. Začínají ostré 3 týdny před volbami. Pro nás voliče je to mnohdy hodně náročné, strany, hnutí a kandidáti naplno rozjíždějí své kampaně. Některé z nich zaujaly i glosátora Luďka Staňka, třeba snaha nalákat voliče ze strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Lidovecký předseda zveřejnil předvolební klip, ve kterém zpívá a tančí. Staněk má ale na politiky přece jenom vyšší nároky.
2: Třeba jako, nevím, takový to, co dělají politici, třeba se starali o veřejné věci a veřejné blaho, že si myslím, že by tady jako mohlo být daleko líp, ale je to jenom můj názor. Možná už jsme prostě odsouzeni k tomu, že každý politik, který nenatočí prostě 4 reelska denně, tak vlastně jako by nebyl.
1: Komunální volby se konají přesně za 3 týdny, 9. a 10. října. Ohlasy se bude v jednotlivých městech a obcích ucházet přes 190 tisíc kandidátů. Kvůli toxickým látkám na Šumavě se chystá speciální schůzka. Vedení ministerstva životního prostředí se v pondělí sejde se zástupci dotčených obcí, a to kvůli zamořené lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Schůzka by se měla uskutečnit v odpoledních hodinách, přesný čas ani místo ještě neznáme. Ministr obrany Jaromír Zuna ve středu na síti X uvedl, že armáda, která dostala na starosti sanaci místa, zahájila jeho ženijní a chemický průzkum. V rafinérii v Kralupech nad Vltavou se jako stane havárie. V úterý dopoledne tady proběhne cvičení, půjde o simulaci úniku propylenu. Provoz na silnici okolo areálu nebude omezený, ale můžou být slyšet výstražné signály a hlášení. Cvičení začne v 9 a potrvá 2 hodiny. Simulovaný problém prověří zaměstnance i hasiče. Francii v uplynulých týdnech hrozil ruský hybridní útok, prozradil to francouzský prezident Emmanuel Macron. Nařídil proto posílit ochranu klíčové infrastruktury a obranného průmyslu. Taky česká policie je ve střehu. V posledních dnech hlídá kvůli ruským hrozbám nádraží hromadné dopravy. A ještě počasí. Zítra bude slunečno a bez deště. Naměříme 19 až 24 stupňů Celsia. Klidný pátek přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Smějeme se s Alexandrem Hemalou.
3: Ještě hodinka, necelá hodinka našeho zábavného pořadu Smějeme se je před námi, přátelé. Pokud je vám s námi dobře, zůstaňte za maličkou chvíli. Tuto druhou hodinku otevře Petr Spálený s písní Stáňa. A pak už depeši až do vašich domovů dodá paní Marta Kubišová. To vše na Českém impulzu, rádiu pro radost ze života.

0: Asi netřeba zdůrazňovat, že láska je věc kouzelná. Tak se jmenovala písnička skupiny Rangers. No a před námi je pan Miloslav Šimek, který se nám svěří s útrapami svého mládí, kdy chtě nechtě musel nastoupit do internátu. A zdá se, že už sám nástup byl pro něho hotovým zážitkem.
1: Od 5 let jsem toužil po kariéře úředníka v bance. Mít černé klotové rukávy, razítko, v zásuvce chléb s koňským salámem, přepážku s neprůstřelným sklem proti střelám banditů a slinám zákazníků, před sebou stohy bankovek, tvrdé české valuty a 14 dní dovolené. Život však obyčejně nepřeje dětským snům. Také mně se neměly tužby vyplnit. Když jsem vycházel v 5. třídě 9letku, zavolal si mě otec do Včelína za město, kde jsme bydleli, a řekl: školní docházku si splnil nezrovna nejlíp a vstupuješ do života. Ano, teď budu bankovním úředníkem. S tím se rozluč, zarazil mě otec. Se svým vysvědčením se mezi škrabáky neuchytíš. Již jsem tě zapsal do zemědělské školy s internátní výchovou. Budeš-li se dobře učit, staneš se kočím. Pokoušel jsem se otci odporovat holí, ale tatík zvolal: ještě ráno a otevřu úly. Prohrál jsem. Druhého dne ráno mě otec dovedl na nádraží. Opatrně se rozhlédl a zavedl mě k nákladnímu vlaku. Život je tvrdý, chlapče, řekl. Nebude se s tebou mazlit. Skoč do něj rovnýma nohama. A přivázal mě pod vagón k nápravám vozu. Šťastnou cestu a piš, šeptl pak ke kolejím a dojatě odcházel směrem k nádražní restauraci propít ušetřené jízdné. Musím přiznat, že mi nebylo nejveselej. Otočil jsem za otcem naposledy usozené oči. Děkuji ti za výchovu, tatínku. Zahlédl jsem ještě, jak se otec na peroně ujal kufru, který se mu zdál opuštěný, a zmizel s ním rychle v davu. Zůstal jsem sám, poprvé bez domova. Snad proto se mi začaly honit hlavou divné myšlenky. V internátu se mnou mazlit nebudou. Vždyť co je to vlastně internát? Omšelá budova, kde jsou chlapci a děvčata pod jednou střechou a nesmějí k sobě, ani kdyby si to přáli. Za těchto myšlenek ubíhala má cesta do jeseň na Šumavě. Pražce se mi míhaly těsně pod sedínkou a výhybka mě co chvíli klovla mezi žebra. Také roj včel, který jsem si doma vypůjčil, abych měl nějaký majetek do začátku, začínal nebezpečně bzučet. Často vyběhla včelka spod čepice a toulala se mi po tváři, jež zvolna opuchala. Po 12 hodinách jízdy, přesně v jeseň, provazy povolili. Dopadl jsem tvrdě mezi koleje. Po čase, právě když jsem otvíral oči a přemýšlel, kdeže to jsem, zvedl mě průvočí ze země. Co tu děláš, chlapče opuchlý, ptal se přísně. Ale naslouchám dunění, nejede-li v dáli vlak. Vymluvil jsem se chytře a prchal důstojně jakousi stokou směrem k internátu. Tma mi sice stěžovala orientaci, ale velký řev mě vedl neomylně. Před internátem stály dva zástupy. Na jedné straně dívky, na druhé chlapci. Několik mužů stálo na valníku a křičelo dolů. Světlomet umístěn na věži internátu osvětloval prostranství, jiný pročesával okolí a jakýsi střelec vysílal z oken ředitelny k lesu náhodné rány. Záznamy hovoří jasně, křičel muž z vozu. Jeden přivandrovalec jménem Antonín Bobr chybí. Dokud se nenajde, nedostanete oběd a klíč od záchodku. Pochopil jsem, že hledají mě. Už jdu, zvolal jsem a vběhl do světla. Pán, zřejmě ředitel, se skočil z válníku a vytěl mi políček. Kde jsi byl, Toníčku? A znovu rána. Spal jsem, pravil jsem podle pravdy a uhnul biči. Kde pak si spinkal, vyzvídal ředitel a strčil do mě válníkem. Na kolejích, odpověděl jsem, chtěl se zachránit čistou pravdou. Ředitel s vychovatelem se na sebe podívali a kývli hlavami, jako by něco tušili. Dobře, Toníčku, řekl ředitel, chceme ti věřit, ale pověz nám tedy, proč tolik páchneš. Šel jsem stokou, vyhrkl jsem upřímně. Direktor s vychovatelem na sebe kývli ještě významněji. Samozřejmě, že se my hlupáci tak ptáme, ale vysvětli nám, Antonínku, proč si tak opuchlý. Ani tentokrát jsem nezalhal. Mám podčepicí roj včel. A máme ho, lháře, zapištěl vychovatel a ředitel mi strhl čepici z hlavy. A začal karneval. Včely dlouho bez potravy ukazovali řediteli, jak jsou pilné. Pokryli jeho postavu bzučivým kobercem a měli se k dílu. Mezitím, co vedení volalo o pomoc, obstoupili mě budoucí spolužáci a jednohlasně mě zvolili svým náčelníkem. Bývalý vůdce ke mně přistoupil a prohlásil závistivě. Takhle si představuji vítězství lži.
2: Tohle si nenechte ujít. V Ačkách jsme prodloužili totální výprodej. Přijďte si vybrat z limitované nabídky vozů za mimořádně výhodné ceny. Totální výprodej trvá už jen do konce září, tak přijďte co nejdřív, než bude všechno pryč. Více na aaaauto.cz nebo na 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90 a svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Poté, co si vám dovolím nabídnout několik televizních tipů na dnešní večer, nám Pavel Horňák spolu se skupinou Františka Janečka zaspívá píseň Kotě a pak už se k motorestu rozjede Petra Janů. To na Českém impulzu, kde se rádi vracíme k těm nejznámějším písničkám 60. až 80. let.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
0: My lidé to nemáme lehké a což pak teprve upíři. Minulý týden jsme se po čase opět sešli s Drákulou v jeho hotelu Transylvánia, kam si zve i lidské návštěvníky, ale situaci mu značně komplikuje jeho rozmrzelý a staromódní otec Vlad. Jak se lidé a příšerky pod jednou střechou zžijí, uvidíte v pokračování hotelu Transylvánia ve 20 hodin na Nova Cinema. Možná jste stejně jako já zhlédli první díl nového seriálu Jana Hřebejka na motivy Martiny Formanové s názvem Na tělo. Asi se děj teprve rozjíždí, ale pomalu se blíží k zásadnímu okamžiku tohoto seriálu a tím je sraz spolužáků. Druhá epizoda začíná ve 20.10 na ČT1. Námětem další komedie nazvané Jak se nám to mohlo stát je fakt, že je před svatbou, na jedné straně je docela normální česká rodina Novákových a na straně ženicha pak aristokratická rodina Cimburk-Kolovratníkovi. Těsně před obřadem ale nastávající ženich a nevěsta nabídnou svým rodičům testy DNA a posléze dojde k odhalení, které roztočí spirálu neuvěřitelných událostí. Jak se nám to mohlo stát? Česká komedie ve 20.20 na Nově. Přeji hezký večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: stoulet cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Ta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Je to několik dnů, kdy paní Halina Pavlovská načala své rady, jak se máme vypořádat s trapnými chvilkami. A v tuto chvíli na závěr dnešního vydání zábavného pořadu Smějeme se bude pokračovat. A zdá se, že paní Halina má s těmi trapnými chvilkami docela dosti zkušeností. Tak si je pojďme poslechnout. Já vám přeji krásné prožití pátečního večera a také nadcházejícího víkendu. A v pondělí se budu těšit na shledanou.
1: Můj asi nejhorší trapas byl, když tady u nás točil režisér Forman pár scén do Amadea. Tehdy mě někdo pozval na Barrandov, abych na Formana a jeho štáb nějak zapůsobila. Šla jsem tehdy do produkční místnosti a protože tam měli moc práce, tak jsem jen plaše anglicky řekla dobrý den. A oni mi tam ti Američané naznačili, že se mám na chvilku posadit. Vždycky chodím v černých věcech. Ale tehdy jsem měla na sobě mimořádně bílou pelerínu, abych americky optimisticky zapůsobila. Velmi velkou bílou pelerínu. A plaše jsem si sedla na krajíček křesla. Velmi plaše a velmi na krajíček. Křesílko to nevydrželo. Skoplo mne dolů, zůstalo mi ležet na zádech jako nějaký nepovedený klobouček. A nejhorší bylo, že jak jsem měla pláštěnku, tak jsem nemohla manipulovat rukama. Měla jsem je pod sebou, zmítala jsem se proto jako stan, kterému někdo zevnitř potrhl tyč. Nemohla jsem se vzepřít, jen jsem se válela a zmítala. A pak jsem silou vůle roztrhla pláštěnce švy. Strašný zvuk to byl. A klopotně jsem vstala. Nožičku křesílka, kterou jsem ulomila, jsem diskrétně položila na stůl. A pak jsem se rozhlédla. Nebyla jsem už velká bílá žena, byla jsem velká, šedá, špinavá, roztrhaná žena. A všichni Američané na mě v úžasu, nikdo se ani neusmál, civěli. A já jsem jim tak nějak šťastně a ledabile řekla bye. A šla jsem pryč. A musím říct, že na chodbě jsem se úplně zřítila smíchy. Úplně jsem se zřítila smíchy nad tím, jak strašně jsem se znemožnila. Ale zároveň mi bylo jasné, že právě tenhle trapas bude určitě patřit k mým nejoblíbenějším historkám. Když jste sebevíc na dně, buďte nad věcí. Uvědomte si totiž, že když se opravdu, ale opravdu znemožníte, tak všem lidem uděláte radost.
2: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska, z Kaufland Card Extra za 8,90 a Edušo zrnková káva, kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
4: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až tisíce korun, a to nejen letos, ale další tři zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
7: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
8: Myslím, že to bude za C. Gumák.
7: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Adite G, čili G jako guma.
9: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilu a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
10: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.

vyhraje Český Impuls. Jako jediní hrajeme

0: kořicí. Ale hlavně, jo.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
2: Hezký den. Škoda po požáru v Rynholci dosáhne 300 až 400 milionů korun. Plameny se nešíří mimo objekt. U požáru průmyslové haly na zpracování plastů zasahuje víc než 100 hasičů. Vyhlášený je třetí poplachový stupeň ze 4 možných. Na místo míří i chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší. České gripeny dnes vzlétly kvůli ruským dronům. Bojové letouny vzlétly z Pardubic, aby monitorovali vzdušný prostor NATO u východní hranice Polska na západě Ukrajiny. Zasahovat nakonec nemuseli. Po vystřídání polskými stíhačkami se gripeny bezpečně vrátily do Pardubic. Na síti X tou vedla česká armáda. Gripeny vzlétly na rozkaz aliančního velitelství jako součást integrované protivzdušné a protiraketové obrany NATO. Ulice Ústí nad Labem obsadí běžci. Zítra v severočeském městě probíhá půlmaraton. Na startu závodu bude zhruba 9000 účastníků. Nově mezi nimi budou pobíhat i doktoři. Místní by měli počítat s omezením dopravy. Ústecký primátor Petr Nedvědický říká, že uzavírky by měly mít co nejmenší dopad na běžný život ve městě.
3: Jsou vždycky zajištěny hlavní trasy průjezdné přes celé město. Jsou otevřené i v průběhu toho závodu. Vlastně nejužší místo je vždycky na předmostí, ale umožňuje tam průjezd ať už hromadné dopravy, tak i individuální dopravy.
2: Zítřejší půlmaraton by v Ústí nad Labem měl skončit pod večer. Čeští tenisté vstoupili do druhého kola Davisova poháru prohrou s Američany 0-1 na zápasy. Jakub Menšík v úvodní dvouhře podlehl Tienovi 2-6 a 4-6. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště. Čekáme převážně polojasno ráno a dopoledne místy až jasno, lokálně mlhy a oteplí se na 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
4: Telegram s adresou svět.

0: Pomozte dobrovolným hasičům získat nové vybavení a prostředky na jejich činnost. Dejte svůj hlas jejich nejlepším akcím a zásahům za poslední rok. Hlasovací formulář najdete na www.adhr.cz. Zdraví vás Ondřej Vetchý, patron ankety Dobrovolní hasiče roku.
1: Hlavním partnerem je ČES.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Co se ti stalo?
4: Ale ta moje kolena vržou jak staré panty. Asi už potřebuju nějakou kloubní výživu, jen nevím jakou. Je jich tolik.
5: Znáš Geladrink? Je to doplněk stravy. Kloubní výživa od světově uznávaného profesora Adama. Fakt dobrá výživa kloubů s kolagenními peptidy a vitamínem C, který přispívá k udržení zdravých kloubů.
4: Aha, a kde Geladrink kupuješ?
5: V lékárně nebo na www.orlink.cz. Tam mají s Geladrinkem výhodnou kůru kolena, kyčle a ramena. To je přesně pro tebe.
4: Tak to se podívám. www.orlink.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Český impuls.

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Zapsáno v knihách vázaných kůži. Zapsáno kouzel je víc než dost.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Také máte radost, že cena vaší nemovitosti roste?
1: Tak samozřejmě, koho by to nepotěšilo, alespoň nějaká jistota.
0: Prosím, myslete na to, že čím rychleji hodnota nemovitosti roste, tím rychleji může být její pojištění nedostatečné. Dejte si pozor na podpojištění. Nečekejte a překontrolujte si, jestli máte vaši nemovitost pojištěnou na její aktuální hodnotu na www.coop.cz/podpojištění. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Dny Brno, dny Brno, dny Brno.
4: Co se to děje?
3: V Brnu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
4: Tak to musí slyšet každý.
3: Dny Brno. Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
4: Podmínky akce u obchodníka.
3: Breno. Podlaha dělá domov.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na Toyota.cz.
7: Rádio Český impuls.

štangli salámu, půl tuctu kapesníků na bůh ví kolik dnů. Budeš feš, uneseš všechno v podpaždí. Snad navrch ještě flašku placatou jak stín a plnou jak ten kufr spola v nejlepším. Jo, taky si přines hřebík, na ten však pověsím raději, naději, moc už neváží.

co pískal a věčně si zohrál. Na víčka od plechovek, na hřeben a tak dál. No a dnes, jak horez, všude vyráží. Vážně jít. A přitom dávej pozor, aby ses neohlídl.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Hezký den. Jan Cimický chystá dovolání. Po dnešním odvolacím soudě to uvedl lékařův obhájce. Otázky, jak asi jeho klient vnímá dnešní rozsudek a jestli třeba bude požadovat odklad výkonu trestu, komentovat nechtěl. Jan Cimický míří definitivně za mříže. Kdysi respektovaný psychiatr totiž dopoledne u pražského městského soudu neuspěl s odvoláním proti dubnovému verdiktu obvodního soudu pro Prahu 4. Odvolací soud tak Cimickému potvrdil pětiletý trest za 35 vydírání a čtyřnásobné sexuální násilí. 78letý Cimický zároveň 10 let nesmí pracovat jako lékař. Cimický zneužíval desítky žen v rozpětí 40 let. Psychiatr dodnes vinu popírá. Na Šumavě se chystá speciální schůzka kvůli toxinům v přírodě. Vedení ministerstva životního prostředí se v pondělí sejde se zástupci dotčených obcí, a to kvůli zamořené lokalitě v bývalém vojenském prostoru Dobrá voda. Schůzka by se měla uskutečnit odpoledne, přesný čas ani místo ještě známé není. Ministr obrany Jaromír Zuna ve středu na síti X uvedl, že armáda, která dostala na starost sanaci místa, zahájila jeho ženy a chemický průzkum. Nasadila na to 20 vojáků a speciální techniku. Rusové volí. V plném proudu je první den třídenních voleb do státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Jde o první volby od chvíle, co Rusko napadlo Ukrajinu. Vůdce Kremlu Vladimír Putin už hlasoval přímo z Kremlu přes internet. Prohlásil, že volby prokážou podporu milionů lidí jeho armádě bojující na Ukrajině. Protiválečná opoziční strana Jabloko, které bylo znemožněná účast ve volbách, i další skupiny hlásí první případy porušení volebních pravidel. Očekává se, že první dílčí výsledky začnou přicházet v neděli večer. Francii v uplynulých týdnech hrozil ruský hybridní útok. Prozradil to francouzský prezident Macron. Nařídil proto posílit ochranu klíčové infrastruktury a obranného průmyslu. Také česká policie je ve střehu. V posledních dnech hlídá kvůli ruským hrozbám nádraží hromadné dopravy. Zítra bude převážně polojasno s teplotami od 19 do 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90 a máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Český impuls.

Na druhém břehu řeky Olše žije Jacek. Mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. Jak malí kluci hážem z břehů žabky, kdo vyhraje má z protějšího srandu. Hlavama kroutí česko-polské babky, děláme prostě vlastní propagandu. Na, na, na, na. Na mostě přátelství se tvoří dlouhé fronty všelikých věcí za všelikou cenu. Já mám však na to velmi úzké horizonty a Jacek velmi nenáročnou ženu.

0: Na, na. Z Piastovské věže na nás mává kníže Měšek a směje se, až třepe se mu brada. Ve zprávách večer běží horký dnešek, aspoň se máme s Jackem o co hádat. On tvrdí svoje, já zas tvrdím svoje, a domluvit se někdy bývá marno. Tak spolu vedem pohraniční boje a v praxi demonstrujem solidárnost. Na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. Na druhém břehu řeky Olzy žije Jacek, mám k němu stejně blízko, jak on ke mně. Máváme na sebe zříční navigace, dva spojenci a dvě spřátelené země. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. A voda plyne, plyne, plyne dlouhé věky, řeka se kroutí jako modrá šňůrka. A my dva hážem kachnám vprostřed řeky krajíčky chleba o dvou stejných kůrkách. Na, na, na, na.
1: Rádio Český impuls.
2: Hraje na chytrém telefonu.
3: Vánek zlaté klasy hladí,

přemýšlet, jak z vás teď komu prozradit, že díky tomu mám radost, že jsem zůstal, jaký jsem. Přemýšlet, jak z vás

0: Rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
1: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: Dny Breno, Dny Breno, Dny Breno!
2: Co se to děje?
1: V Brenu mají teď slevu 20% na koberce, PVC i vinyl.
2: Tak to musí slyšet každý.
1: Dny Breno! Akce platí jen do 21. září. Zastavte se v nejbližší prodejně nebo na breno.cz.
2: Podmínky akce u obchodníka.
1: Breno. Podlaha dělá domov.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz. Český

0: Hezký den. Česká policie hlídá na nádražích. Jde o reakci na hybridní incidenty v Německu. Policie to uvedla na síti X s tím, že bezpečnostní situaci nepřetržitě vyhodnocuje a přizpůsobuje se tomu. Informace o aktuálním přímém ohrožení bezpečnosti v Česku v tuto chvíli nejsou. Německo přisoudilo zodpovědnost za srpnový dronový útok na letiště v Lipsku, Rusku. Premiér Andrej Babiš už včera připustil, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Ve Vyškově nastoupilo do výcviku rekordních 821 rekrutů. Je to nejvyšší nástup do kurzu základní přípravy v novodobé historii akademie, tedy od profesionalizace armády v roce 2005. Policie prověří případ kamionu, který vjel u Tatců na přejezd na Červenou. K incidentu došlo dnes dopoledne. Kamion zůstal mezi sklápějícími se závorami. Prověřovat ho policisté chtějí pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Přijíždějící rychlík musel použít rychlobrzdu. Událost se obešla bez zranění. Vědci vyvinuli zpomalovač hoření. Má pomoci ochránit archiválie v lepenkových krabicích až do příjezdu hasičů během požáru. Takzvaný retardér, který má bránit šíření ohně, dnes v Praze představili experti z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Jiří Lehečka dorovnal skóre. Čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v Praze s Američany 1-1 na zápasy. Stav srovnal Lehečka, když porazil na tvrdém povrchu foutu aréně Bena Sheltona 2x6-4. Uspěl po předchozí porážce Jakuba Menšíka s Tienem 2-6 a 4-6. Program pokračuje zítra od 14 hodin. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště. Čekáme převážně polojasno ráno a dopoledne místy až jasno, lokálně mlhy a oteplí se na 19 až 24 stupňů. Tolik zprávy a Jiřina Součková.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů, byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
3: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
4: Vše, co potřebuje za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Rádio Český impuls
1: hraje ve vašem televizoru.
2: Kdo tě líbá, krásná dámo, do vlasů ti zanes vítr z té blatra, kdo ti chodí

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Česko dnes dostalo vynadáno od amerického velvyslance při NATO. Matthew Whitaker nás ostře zkritizoval za nedostatečné výdaje na obranu. Na obranném summitu v Praze prohlásil, že Česko se v oblasti výdajů na obranu bohužel pohybuje na chvostu aliance. Stagnující český obranný rozpočet je podle něj zklamáním.

0: Česko se loni na summitu NATO ještě za vlády Petra Fialy se spojenci zavázalo vydávat do roku 2035 3,5% hrubého domácího produktu na obranu. Zatím ale naše země nesplnila ani 2% HDP. Premiér Andrej Babiš v reakci prohlásil, že na rozdíl od předchozího kabinetu jedná se spojenci na rovinu. Příští rok podle Babiše poprvé v historii dosáhneme 2%. Nemoc dcery přivedla matku pod hladinu. Tříletá Tej se léčí s rakovinou ledvin. Její matka Lucie Matíčka Sehnalová hledala způsob, jak náročné období zvládnout. Začala proto s potápěním na jeden nádech a vodním snowboardingem. Právě podmořský svět ji pak inspiroval k napsání dobrodružné knihy pro děti. Lucie si přeje, aby si její dcera jednou knihu sama přečetla.
1: Já jsem začala utíkat pod vodu v myšlenkách, protože to tam mám hrozně ráda a začala jsem si vizualizovat ten podvodní svět, abych se nezbláznila. Pak jedné noci jsem začala vymýšlet příběh. Já jsem tu knížku psala zhruba rok po nocích.
0: Lucie Matějíčka Sehnalová vydala svou knižní prvotinu na vlastní náklady. Na platformě Donio podpořilo její vznik přes 1800 přispěvovatelů. Knížku Delfín Lucky, tajemný svět pod hladinou, najdou lidé na jejím webu delfinlucky.cz.
2: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Letiště Václava Havla slibuje rychlejší odbavení. Aby se zkrátily aktuální fronty na příletech, letiště upraví koridory, zlepší proces registrace ve spolupráci s cizineckou policií a slibuje nasazení pracovníků pomáhajících lidem ve frontách. Fronty na příletech do Prahy ze zemí mimo Schengen v poslední době vznikají kvůli zavedení evropského systému vstupu a výstupu EES. Při registraci se pracuje s fotografií obličeje nebo otisky prstů. Hlavně první registrace cestujících může odbavení výrazně prodloužit. Letiště uzavedlo týmy, které zajišťují lepší průchod seniorům a rodinám s dětmi. Už před prázdninami také upravilo odbavovací kapacity tak, aby omezilo kumulaci cestujících. Uprchlý kříženec servala z Brna se našel. Kočkovitá šelma utekla před 6 dny ze soukromého chovu. Majitelům se zvíře podařilo najít nedaleko místa, odkud zmizelo. Mluvčí brněnských strážníků Jakub Gánem popisuje, že se serval schovával v koruně stromů.
3: Majitelé ho spatřili ráno přímo v Bystrci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře bylo po 6 dnech pochopitelně velmi vystresované. Pohybovalo se poměrně vysoko a strážníci tedy požádali o příjezd hasiče. Ze žebříku se jim kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky.
0: Serval je drobná kočkovitá šelma původem z Afriky. U prchlíků se je křížený s kočkou savanovou a je jen o málo větší než běžná česká kočka. Hokejisté Karlových Varů dosáhli na první body v nové extraligové sezóně. Ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 4-1. Mistrovské Pardubice poprvé v sezóně bodovali, vyhráli v Litvínově 3-1. Třinec nakonec porazil Brno 6-5. Oceláři i po druhé bodovali, hetrikem k tomu přispěl Daniel Voženílek. Kometa zůstává bez bodu. Královéhradecký Mountfield doma nestačil na České Budějovice, prohrál 0-2. Olomouc porazila Plzeň 3-2 v prodloužení. Hanáci otočili stav z 0-2 a připsali si první výhru v ročníku. A konečně Rytíři Kladno přehráli Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště, bude převážně polojasno, místy jasno, lokálně s mlhami a naměříme 19 až 24 stupňů.
2: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Chlapců mi kupovali hromady knih. Co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech. Každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Humanitární pomoc. Jedná se o stovky dek, karimatek a postelí. Letadlo s pomocí odletělo z Prahy dnes večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Informoval o tom hasičský záchranný sbor České republiky. Po povodních na konci srpna je v Nepálu podle tamních úřadů potvrzených víc než 1400 obětí. Přes 6100 dalších lidí je stále pohřešovaných. Povodně podle expertů způsobilo zřícení skály spojené s kolapsem části himalajského ledovce. Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Profesionálové v IT se mají mít na pozoru. Mají být obezřetní při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, a to kvůli aktivitám severokorejské skupiny Waterplum. Skupina se vydává za zaměstnavatele nebo náboráře. Pod záminkou atraktivních pracovních příležitostí se snaží získat přístup k zařízením a citlivé údaje. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnilo Japonsko se Spojenými státy, Austrálií a Německem. Na sítích na to dnes upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Ulice Ústí nad Labem obsadí běžci. Zítra v severočeském městě probíhá půlmaraton. Na startu závodu bude na 9 tisíc lidí. Nově mezi nimi budou i lékaři. Místní by měli počítat s omezením dopravy. Ústecký primátor Petr Nedvědický ale říká, že uzavírky by měly mít co nejmenší dopad na běžný život ve městě.
2: Jsou vždycky zajištěny hlavní trasy průjezdné přes celé město. Jsou otevřené v průběhu toho závodu. Vlastně nejužší místo je vždycky na předmostí, ale umožňuje tam průjezd ať už hromadné dopravy, tak i individuální dopravy.
0: Centrem závodu bude Mírové náměstí. Akce v Ústí nad Labem by měla skončit v podvečer. Donald Trump opět zkouší, kam až může. Prezident USA s okamžitou platností zrušil řadě médií, včetně CNN a Politico, přístup do Bílého domu. Na své sociální síti oznámil, že jim ruší akreditace. Trump to zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o USA. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším médiím. Agentura AP Trumpovo oznámení označuje za nejnovější zkoušku, pokud jde o první dodatek americké ústavy, který mimo jiné chrání svobodu tisku. Nový trenér fotbalové reprezentace bere 3 nováčky. Španělský kouč Santi Deña zařadil do nominace před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů i Lukáše Ambrose, Romana Macka a Matěje Radostu. Poslední jmenovaný je největším překvapením, ale generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd říká, že teplického útočníka sledovali dlouhodobě.
3: My jsme ho měli v hledáčku už před mistrovstvím světa. Myslím si, že podává dobré výkony a je to hráč, který má výborné charakteristiky. Samozřejmě bude to křest ohněm pro něj, ale já si myslím, že Santi a Ostav se rozhodují podle momentální formy a on tady dneska je.
0: V týmu naopak podle očekávání chybí Patrik Schick. Ten po letním mistrovství světa v Americe ukončil reprezentační kariéru. Zatím své rozhodnutí nezměnil. Národní tým rozehraje Ligu národů 26. září v pražském Edenu s Chorvatskem. Sobota bude převážně polojasná s teplotami 19 až 24 stupňů.
1: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé.

to je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomnět?

0: Radio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Jan Cimický chystá dovolání. Po dnešním odvolacím soudě, u kterého lékař neuspěl, to uvedl jeho obhájce. Kdysi respektovaný psychiatr má strávit 5 let ve vězení za 35 vydírání a 4násobné sexuální násilí. 78letý Cimický zároveň 10 let nesmí pracovat jako lékař. Platí tak dubnový verdikt obvodního soudu pro Prahu 4. Cimický zneužíval desítky žen v rozpětí 40 let. Psychiatr dodnes vinu popírá. Požár haly v Rynholci zaměstná hasiče nejspíš do rána. Podle velitele zásahu hoří ve stejném areálu, kde loni vzplála skládka. Škoda dosáhne podle předběžného odhadu až 400 milionů korun. Plameny se nešíří mimo objekt. Zasahuje na místě přes 100 hasičů. Vyhlášený je 3. poplachový stupeň ze 4. Chemická laboratoř nenaměřila v ovzduší nadlimitní hodnoty škodlivin. Přesto mají obyvatelé okolí doporučeno nevětrat. Do komunálních voleb zbývají přesně 3 týdny. Jednotlivé strany, hnutí a kandidáti proto naplno rozjíždějí své kampaně. Některé z nich zaujaly i našeho glosátora Luďka Staňka. Třeba snaha nalákat voliče ze strany jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Lidovecký předseda zveřejnil předvolební klip, ve kterém zpívá a tančí. Staněk sám má na politiky jiné nároky.
2: Třeba jako, nevím, takový to, co dělají politici, třeba se starali o veřejné věci a veřejné blaho, že si myslím, že by tady jako mohlo být daleko líp, ale je to jenom můj názor. Možná už jsme prostě odsouzeni k tomu, že každý politik, který nenatočí prostě 4 reelska denně, tak vlastně jako by nebyl.
1: Komunální volby proběhnou 9.

0: a 10. října. Ohlasy se bude v jednotlivých městech a obcích ucházet přes 190 tisíc kandidátů.
1: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
0: Milovníci psů si na víkendových dnech na to přijdou na své. Kromě klasické práce zaměřené na zajištění pořádku, chystají ostravští strážníci atraktivní show kinologů, inspirovanou jejich reálnými zásahy, a divákům představí i policejní štěňata.
2: Zatím jsou to roztomilí mazlíčci v počátečních fázích výcviku. Za každým vycvičeným psem ale stojí dlouhá a důsledná práce, se kterou se návštěvníci dnů na to mohou blíže seznámit. Zájemci uvidí i výcvik poslušnosti a přesnou souhru mezi psem a psovodem. Napínavou podívanou nabídnou také strážníci na koních. Předvedou zásah proti lidem narušujícím veřejný pořádek. Oddělí od sebe dav výtržníků a služební psi pod vedením kinologů se zaměří na nejagresivnější jedince, aby mohla zasáhnout pořádková služba proti ostatním účastníkům konfliktu. Eva Panošová, Rádio Impuls, Mošnov.
0: Jiří Lehečka dorovnal skóre. Čeští tenisté hrají po prvním dnu ve druhém kole kvalifikace Davisova poháru v Praze s Američany 1-1 na zápasy. Stav srovnal Lehečka, když porazil na tvrdém povrchu v O2 aréně světovou čtyřku Bena Sheltona 2x6-4. Uspěl po předchozí porážce Jakuba Menšíka s Tienem 2-6 a 4-6. Program pokračuje zítra od 14 hodin 4 hrou, do které kapitán Tomáš Berdy nahlásil Adama Pavláska a Patrika Rykla. Následovat by měly dvouhry. Utkání se hraje na 3 vítězné zápasy. Lepší tým postoupí do 8členné finálové fáze, kterou bude na konci listopadu, stejně jako v loni, hostit Boloňa. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště, bude převážně polojasno, místy jasno, s teplotami do 24 stupňů.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Bavte se. Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukr látka. Naše první lásky jsou jako báby bez zubé. Jako báby bez zubé, když olizují cukr látka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mononos dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek. Misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube? Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek. Až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube. Že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak tu bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, Jakube.

Chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let. Na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned. Z cigaret je modrej dým, hraje magneťák. Holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let. Dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět. Chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás. Když si v noci vyšel ven, snad se z trochu třás, trochu třás.

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Profesionálové v IT se mají mít na pozoru. Mají být obezřetní při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, a to kvůli aktivitám severokorejské skupiny Waterplum. Skupina se vydává za zaměstnavatele nebo náboráře. Pod záminkou atraktivních pracovních příležitostí se snaží získat přístup k zařízením a citlivé údaje. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnilo Japonsko se Spojenými státy, Austrálií a Německem. Na sítích na to dnes upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Uprchlý kříženec Servala z Brna se našel. Kočkovitá šelma utekla před 6 dny ze soukromého chovu. Majitelům se zvíře podařilo najít nedaleko místa, odkud zmizelo. Mluvčí brněnských strážníků Jakub Gánem popisuje, že se Serval schovával v koruně stromu.
2: Majitelé ho spatřili ráno přímo v Bystrci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře bylo po 6 dnech pochopitelně velmi vystresované. Pohybovalo se poměrně

0: Vysoko a strážníci tedy požádali o příjezd hasiče. Ze žebříku se jim kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky.
1: Serval je drobná kočkovitá šelma původem z Afriky. U prchlíků si je křížený s kočkou savanovou a je jen o málo větší než běžná česká kočka. Autonomní auta na Slovensku dostala zelenou. Za přísných podmínek to schválil tamní parlament. Poslance přesvědčili testy a zkušební jízdy. Auto bez řidiče ale musí být pod nepřetržitým dohledem operátora.
2: Zákon vstoupí do platnosti 1. decembra a reaguje na technologický pokrok, který souvisí s autami s vysokou mírou automatizácie bez priamého vedenia vodičom. Určuje však aj prísne požiadavky na technický dohľad a zriadení riadiaceho centra, ktoré musí zabezpečiť nepretržitý monitoring a schopnosť okamžite zasiahnuť, aby automatizované vozidlo neohrozilo život, zdravie, majetok a ani bezpečnosť cestnej premávky. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Íránský režim se odmítá vzdát Američanům. Stovky tisíc lidí se v Teheránu sešly na režimem uspořádané akci, na kterém ozbrojení muži, ženy i děti demonstrovali připravenost bránit Írán proti nepříteli. Podle AP šlo o největší akci svého druhu od února, kdy Spojené státy a Izrael na Írán zaútočili. Demonstrace byla součástí režimní kampaně nazvané Obětování se pro Írán, která má mobilizovat dobrovolníky, kteří podstoupí polovojenský výcvik. Přitom na přelomu minulého a letošního roku po celém Íránu propukly rozsáhlé protirežimní demonstrace. Bezpečnostní složky ale po několika týdnech protesty násilně potlačily, zabily tisíce Íránců. Hokejisté Karlových Varů dosáhli na první body v nové extraligové sezóně. Ve druhém kole zvítězili na ledě Mladé Boleslavi 4-1. Mistrovské Pardubice poprvé v sezóně bodovali, vyhráli v Litvínově 3-1. Třinec nakonec porazil Brno 6-5. Oceláři i podruhé bodovali, hetrikem k tomu přispěl Daniel Voženílek. Kometa zůstává bez bodu. Královéhradecký Mountfield doma nestačil na České Budějovice, prohrál 0-2. Olomouc porazila Plzeň 3-2 v prodloužení. Hanáci otočili stav z 0-2 a připsali si první výhru v ročníku. A konečně Rytíři Kladno přehráli Spartu 3-2 po samostatných nájezdech. Sobota bude poměrně slunečná, bez deště, bude převážně polojasno, místy jasno, lokálně s mlhami a naměříme 19 až 24 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Těch nabídek, no, řada, a žádná z nema nic. Můj Vilém voněl chlebem.

0: bahu, umba bahu bahu bahu umba bahu, umba bahu bahu bahu umba bahu, umba bahu bahu bahu umba bahu, umba bahu bahu bahu.
1: Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné R, tak ten si říká o malheur. Moudrý král princeznin bratranec, když dával svých pět dcer, řek to dál nesnesu a prchnul do lesu, žádný ženich nemá R, kdo nemá R, ztrácí charakter.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: jednu.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. Česko poslalo Nepálu humanitární pomoc. Jedná se o stovky dek, karimatek a postelí. Letadlo s pomocí odletělo z Prahy dnes večer. Od každé položky poslalo Česko 500 kusů. Informoval o tom hasičský záchranný sbor České republiky. Po povodních na konci srpna je v Nepálu podle tamních úřadů potvrzených víc než 1400 obětí. Přes 6100 dalších lidí je stále pohřešovaných. Povodně podle expertů způsobilo řícení skály spojené s kolapsem části himalajského ledovce. Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Evropa si musí hledat nové zdroje ropy. Saúdská Arábie odřekla některým evropským rafinériím dodat příští měsíc tuto surovinu. Jde o důsledek útoku na saúdsko-arabský ropovod přepravující ropu k Rudému moři. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Polská energetická skupina Orlen už ve středu oznámila, že si v posledních dnech zajistila dodatečné dodávky ropy, aby mohla dál zásobovat své rafinerie v Polsku, Česku a Litvě. Dodatečné dodávky nasmlouvala mimo jiné z Norska, Británie nebo z amerického kontinentu.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Budoucí kamionáci se rozloučí se starými otázkami. Ústní část zkoušek v autoškolách projde po víc než 30 letech změnou. 5 otázek zmizí, dalších 27 dostane novou podobu. Předseda asociace autoškol Aleš Horčička vysvětluje, na co se nová podoba zkoušky zaměří.
2: Už se tam nebudeme bavit o problematice vozidel, které se vyráběly v roce 1980, ale budeme se zabývat těmi vozidly, kteří dneska ty řidiči kamionů nebo autobusů používají v moderních autodopravách. Ať už jsou to různé alternativní pohony, různé bezpečnostní systémy, tak to nově do té zkoušky zakomponováváme.
1: Současné ústní otázky platí od 90. let. Nové se začnou používat od 1. ledna příštího roku. Donald Trump opět zkouší, kam až může. Prezident USA s okamžitou platností zrušil řadě médií, včetně CNN a Politico, přístup do Bílého domu. Na své sociální síti oznámil, že jim ruší akreditace. Trump to zdůvodnil tím, že tato média podle něj lžou o něm, o jeho vládě a o USA. Zároveň pohrozil, že se chystá zakázat přístup i dalším médiím. Agentura AP Trumpovo oznámení označuje za nejnovější zkoušku, pokud jde o první dodatek americké ústavy, který mimo jiné chrání svobodu tisku. Nový trenér fotbalové reprezentace bere 3 nováčky. Španělský kouč Santi Deña zařadil do nominace před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů i Lukáše Ambrose, Romana Macka a Matěje Radostu. Poslední jmenovaný je největším překvapením, ale generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd říká, že teplického útočníka sledovali dlouhodobě.
3: My jsme ho měli v hledáčku už před mistrovstvím světa. Myslím si, že podává dobré výkony a je to hráč, který má výborné charakteristiky. Samozřejmě bude to křest ohněm pro něj, ale

0: Já si myslím, že Santi a Ostav se rozhodou podle momentální formy a on tady dneska je.
1: V týmu naopak podle očekávání chybí Patrik Schick. Ten po letním mistrovství světa v Americe ukončil reprezentační kariéru. Zatím své rozhodnutí nezměnil. Národní tým rozehraje Ligu národů 26. září v pražském Edenu s Chorvatskem. Sobota bude převážně polojasná s teplotami 19 až 24 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

a Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

odkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budice písní zvlášť šlilo s harmonikou tahací.

tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Profesionálové v IT se mají mít na pozoru. Mají být obezřetní při komunikaci s potenciálními zaměstnavateli, a to kvůli aktivitám severokorejské skupiny Waterplum. Skupina se vydává za zaměstnavatele nebo náboráře. Pod záminkou atraktivních pracovních příležitostí se snaží získat přístup k zařízením a citlivé údaje. Vyplývá to z analýzy, kterou zveřejnilo Japonsko se Spojenými státy, Austrálií a Německem. Na sítích na to dnes upozornil Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost. Uprchlý kříženec Servala z Brna se našel. Kočkovitá šelma utekla před 6 dny ze soukromého chovu. Majitelům se zvíře podařilo najít nedaleko místa, odkud zmizelo. Mluvčí brněnských strážníků Jakub Gánem popisuje, že se Serval schovával v koruně stromu.
1: Majitelé ho spatřili ráno přímo v Bystrci, relativně nedaleko od místa, odkud utekl. Zvíře bylo po 6 dnech pochopitelně velmi vystresované. Pohybovalo se poměrně vysoko a strážníci tedy požádali o příjezd hasiče. Ze žebříku se jim kocoura podařilo sundat a umístit k majitelce do přepravky.
0: Serval je drobná kočkovitá šelma původem z Afriky. U prchlíků se je křížený s kočkou savanovou a je jen o málo větší než běžná česká kočka. Autonomní auta na Slovensku dostala zelenou. Za přísných podmínek to schválil tamní parlament. Poslance přesvědčili testy a zkušební jízdy. Auto bez řidiče ale musí být pod nepřetržitým dohledem operátora.